Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Depozitář Pop muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák by zlá sobolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale třeba Ian Emerson, ten vyprávěl, jak stává kolikrát v 5:30 ráno, do té 6:00 si vyřídí e-maily, protože vlastně ho nikdo neotravuje, jo? Že má klid na svoji práci, do té 6:00, 7:00 mu nikdo netelefonuje, až potom dopoledne to začne, takže to je taky asi jako přístup.
2: To byl takzvaný rocker z Křivan.
1: Ano.
2: A těch je strašně málo na 6:00.
1: No a ty máš prostě ráno staneš a jdeš, nemusíš se nějak žehlit.
2: Ráno vstanu, pak si to rozmyslím, zase si lehnu.
1: Hezky.
2: Pak stanu po druhý. Když jsem jako hodně akční, tak teda opravdu vstanu, uvařím si kafe, koukám hodinu do zdi.
1: Hezky. A to když, rychle
2: a
1: jsem to spočítal.
2: A pak se objevím, jakože vzniknu a začnu přemýšlet teprve.
1: Pokud je to tvůj ranní rituál, tak jsem teďko rychle spočítal, že denně prokoukáš do zdi 7 hodin, teda týdně,
2: jo,
1: 7
2: jo,
1: hodin,
2: no, no, no, no.
1: Což je skoro půlka dne, že ty proč umíš do zdi, ale asi se ti to vyplatí, to čumení do zdi, že?
2: Vyplatí, spíš mi není zbytí.
1: Tak staneš a měříš si to, aby si to náhodou udělal kratší, jo, to čumění do zdi. Udělal jenom 50 minut, říkal, no takhle ne. Jako.
2: Že bych si na troubu nakonadal takový ten timer na to vaření, že bych to zpracoval postupně.
1: Viděl jsem dokument, kde mluvil Ronaldo, to je slavný fotbalista, že jo, a říkal, největší problém všech lidí, jako který chtějí něco dokázat, tak je disciplína.
2: To je určitě.
1: Pokud máš disciplínu a myšleno opravdu i třeba jako z toho vojenského pohledu, prostě disciplína, aby si to, co máš udělat, tak musíš dodržet. A pokud to dodržíš každý den, tak se musíš nutně dopracovat
2: výsledku. A rovnou říkám, že v tom případě přesně jsem nedisciplinovaný, protože ve skutečnosti bych měl mít budíka vždycky až na 11.
1: Ale hlavně...
2: A když to budu dodržovat, že vždycky budu stát až 11.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik.

0: Depozitář Pop muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobola.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, je tu čtvrtek 28. května a na velkém pražském okruhu je kamion s prasklou pneumatikou do vozovky. Opatrně směrem na letiště u nájezdu z Písnice, to je 5. kilometr D0. V Ostravě zase na příjezdu po 56 od Hlučína v Petřkovicích zasahují záchranářky, záchranné složky u srážky auta s koláčkem, tedy s cyklistou. Jinak v Ostravě pokračuje beach volejbalový turnaj. I tam se podíváme, teď koukám na hodiny, za 5 minut bude 6. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes má být jasno až polojasno na severu a východě, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 25 na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Cyklistický závod Giro d'Italia má za sebou už 17. etapu, vyhrál ji Dan Valgren. Jan Hirt dojel 12. a posunul se na 16. místo celkového pořadí. V čele závodu zůstává Jonas Vingegaard. Pořádání světového poháru lyžařek ve Špindlu skončilo ztrátou 24 milionů korun. Bylo to kvůli vyšším nákladům a nižším příjmům. Teplotní rekordy včera padly na 31 ze 170 dlouhodobě fungujících stanic. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici bez desetiny 32 stupňů. Jihlava otevřela nové parkoviště P plus R Mostecká. Nabízí 49 míst zdarma s maximální dobou stání 24 hodin ve všední dny. Součástí byly také úpravy okolí a vznik 8 dalších parkovacích míst u autoservisu.
4: Tato místa zůstávají v dosavadním fialovém režimu parkování. Práce se dotkly i samotné ulice. Firma opravila její povrch v úseku od Havlíčkovy směrem k novému parkovišti. Úpravami prošlo také nároží křižovatky. Řidiči mohou po zaparkování využít městskou hromadnou dopravu. Zastávka MHD Gorkého leží 150 metrů od parkoviště. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
3: A nakonec NASA plánuje vybudovat na Měsíci rozsáhlou základnu pro trvalou lidskou přítomnost o rozloze velkého města. Jednotlivé části jako bydlení, věda a energetika totiž musí kvůli terénu, radiaci a slunečnímu světlu stát daleko od sebe. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Dobré ráno, na Beatu jsme začali s akcepty ranní směnu a dneska s touto německou partou tady budeme i zatahovat roletu. Ale bude to trošku jiná sestava akcept, než jak jsme ji slyšeli teď. Midnight Mover je z legendárního metalového srdce z alba roku 85, kdežto před půlnocí nás čeká celičký titul, který vyšel před 9 lety. Jmenuje se Vzestup chaosu a z té party, co jsme poslouchali teď, tam zůstal jen kaperník a kytarista Wolf Hoffmann a basák Petr Baltes. No a ten už dneska hraje u Udo Dirkschneidera a společně uvidíme v červenci ve Vizovicích na Masters of Rock a akcepty, tak ty si nenechají ujít příští víkend návštěvníci plzeňského Metalfestu. No a už dneska se dá vyrazit za muzikou. V Praze v Kongresáku bude Bad Heart. Včera jsme vám rozdali pár lístků a třeba v Pasohlávkách začíná festival Eurobike Fest. Dneska dojde na revivaly Ozzyho a Metallica. Teď na beatu originál Spencer Davis Group. Je 6 minut po 6.

0: Slejdi měli minulý týden v Hradci Králové a v Brně a zrovna tyto dvě štace bude obrážet i v dalších dnech naše mobilní studio Beatu. Tak v první řadě už zítra mají motorkáři a nejenom ti sraz v Brně v Bikers Crown v Tuřanech, kde bude náš radioaktivní tým od 12. do 14. hodiny. No a za dva týdny ve středu 10. června proběhne další beatová pumpa, tentokrát kousíček od Hradce Králové, ne přímo tam, ale v obci Holohlavy u Trotina Eko. Tam už jsme minulý rok měli parádní beatovou pumpu, takže si to letos zopakujeme. Ve středu 10. června, dneska je 28. května a je čtvrtek.
1: Tohle je únor, odevzdaný hlas.
0: Květen.
1: Neznat se naptat, nevolat si více. Je to jen vzduch, co ještě vstoupí mezi nás, když marně pálí svíce. Tohle je úžas, nečekaný čas, nemít se neptat, nedohledat cíle. Je to jen strach, co ještě vstoupí mezi nás, až tiše skončí chvíle.

Něžné noci, je tady čtvrteční ráno. Něžná noc, to byla kapela Blanky Šrumové a Saharaj Hedla. No a čtvrtek, 28. květen, nám začíná s teplotami od 7 po 14 stupňů. No a na odpoledne máme slíbeno příjemných 21 a maximálně až 26 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky tam bude chladněji, tam bude kolem 20. Na horách bude kolem 15 stupňů, na Šumavě o něco teplej. Pojďme se podívat i na vyhlídku na další dny, tak už je před námi pomaličku víkend, který bude v podobném módu jako dnešek, jenom o 2 stupně by ty teploty mohly být vyšší a o víkendu by místy mohlo i sprchnout.

Celtics Premier League útočí na hat-trick. Evropskou ligu ovládla Aston Villa, včera finále konferenční ligy vyhráli Orly z Londýna. Zápas v Lipsku proti Španělům Rayo Vallecano rozhodl jediným golem v 50. minutě Francouz ve službách Angličanů Jean-Philippe Mateta. V sobotu se hraje pak o nejcennější evropskou fotbalovou klubovou trofej. Ve finále Ligy mistrů se v Budapešti utkají Paříž a Arsenal, tedy mistr Francie proti mistrovi Anglie. A o českém pingpongovém mistru mužských družstev se bude taky rozhodovat pozítří, a to v Prostějově, mezi pražským El Niněm a Havlíčkobrodským ostrovem. Včera první ženské finále, které se hraje na dvě vítězství, vyhrály právě hráčky Ostrova 3-0. Odveta v Hodoníně je na programu v neděli odpoledne. Čtvrteční ráno a Styx s nabídkou.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Fooling Yourself, kapela Styx na beatu, a já se přiznám, že tahle ta písnička mi přijde taková jako ideální k tomu, když vychází sluníčko. Tak, sluníčko už vycházelo v 5 ráno, teď máme 2 minuty před 6:30. Mně tady slunce vyjde, až mi začne fungovat kávovar, což bude za malý okamžik, tak doufám, že se taky přidáte. Ještě tu mám pro šoféry pár věcí. Tak pozor, na nájezdu na Velký pražský okruh od Písnice, na 5. kilometru směrem jako od D1 na letiště, tak počítej tam s kamionem, co řeší defekt dovozovky. Sanitka, ta zase je kde k nehodě náklaďáku s osobákem na Domažlicku mezi Draženovem a Klečí pod Čerchovem. A taky na Písecku, protože na příjezdu do obce Veselíčko od Milevska na úrovni Rybníka boural motorkář. Tak opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno na severu a východě, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 25 na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalovou slávy posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v historii České ligy. Státní zástupce obžaloval čínského občana kvůli podezření ze špionáže pro Čínu. Muž je ve vazbě, policie ho zadržela jako prvního obviněného podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Na Šumavě přibývá lidí, kteří se i přes zákaz koupou v ledovcových jezerech. Hrozí jim přitom pokuta až 100 000 korun. Krémy, parfémy i nečistoty z lidského těla poškozují tamní ekosystém. Představili program středočeského kulturního léta.
2: To nabídne v průběhu června až září desítky koncertů, divadelních představení, promítání letních kin i autorských čtení v areálech muzeí, galerií a památek po celém regionu. Do letošního programu se dostalo 65 akcí, zahrnujících stálice i novinky. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: A nakonec, neandrtálci zřejmě ošetřovali zubní kas už před 59 tisíci lety. Naznačuje to nález stoličky z jeskyně na jihu Sibiře s hlubokým otvorem po zásahu kamenným nástrojem. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne, my hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

být. Za minutu bude 6:45. Do 7 hodiny vám povím, jak dopadl čtvrtý finálový zápas východní konference hokejové NHL. Ale teď si pustíme song, který byl před časem uveden do americké národní baseballové síně slávy. Pokud jste taky fanoušci tohoto sportu a uděláte si cestu na Major League, tak si třeba nenechte ujít i návštěvu v Národním baseballovém muzeu v Cooperstownu ve státě New York. V té budově, která je považována za duchovní domov amerického národního sportu, pořád dokola hrají skladbu, kterou hned teď pustím. Ano, jde o Center Field, který je od muzikanta, jenž má dneska 81. narozeniny. No a v té skladbě nahrál všechny nástroje sám, prý kvůli omezujícím smlouvám a taky především kvůli tvůrčí kontrole. Na beatu a na pálce John Fogerty.

John Fogerty má dneska 81. Na Beatlesy ho hráváme především s kapelou Creedence Clearwater Revival. Momentálně je na turné se svojí rodinnou kapelou, ve které s ním hrají jeho synové Shane a Tyler. A ještě jedna zajímavost k dnešnímu oslavenci. On absolvoval jednu z nejpodivnějších soudních bitev v rockové historii. John Fogerty byl totiž žalován za údajné plagiátorství své vlastní písničky od Creedence Clearwater Revival. Prý si jeden jejich kus vykradl pro svou solovou tvorbu. No a John to pak vyřešil tak, že k soudu přinesl kytaru, obě skladby tam zahrál a vyhrál.

Hokejisté Karolíny vyhráli čtvrté finále východní konference. Na výhru v Montrealu si zadělali už v první třetině, když tři góly dali v rozmezích pouhých 2¾ minuty. Nakonec vyhráli 4-0 a jsou jediný zápas od finále Stanley Cupu. Jakub Dobeš v dresu poražených Canadiens předvedl 39 úspěšných zákroků. Zatímco jeho soupeř v bráně Hurikánů zaznamenal třetí čisté konto v play-off po vykrytí 18 pokusů.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: A na dopravu se podíváme minutu před 7 hodinou. Valíte-li teď z Brna na Prahu, tak opatrně před Měřínem na 136. kilometru D1 jsou v pravém pruhu hasiči. Zasypávají tam sorbetem naftu, co tam vytekla z nabouraného auta. Na obchvatu Jihlavy je nehoda dodávky s osobákem směrem od D1 před křížením z Vrchlického ulicí. A v Praze na Krejcárku jsou trable kvůli nehodě. Na Novovysočanské kousíček od čerpačky se srazil nákladák s osobákem a kolona je jak od křížení s ulicí pod Plynojemem, tak opačně ze spojovací. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno s teplotami 21 až 25 na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Na horách 15, na Šumavě 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slovácka vyhráli první barážové utkání o první ligu v Brně nad Artisem 4-1. Kouč vítězů Roman Skuhravý říká.
2: Spokojený budu v neděli ve 3 hodiny, až zachráníme společně Slovácko, a věřte, že tu zodpovědnost, jakou cítím 6 měsíců vůči uklízečkám, vůči fanouškům, vůči klubu, hráčům, tak je strašně jakoby vyčerpávající a nemám po tomhletom zápase nárok na to, abych prožíval nějakou euforii.
1: Tři čeští tenisoví reprezentanti včera postoupili ve dvou hrách na French Open do třetího kola. Dále jdou Menšík, Muchová a Bousková, vypadli Macháč a Bejlek. V deblu postoupili Siňaková s Townsendovou a Pavlásek s Rychlem. Hned v úvodu naopak skončili Nosková s Valentovou a duo Kopřiva-Pěčonka. Sněmovna večer nedokončila projednávání stavební novely. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty a sejdou se v nadcházejících hodinách. Bombardování divadla v Mariupolu s nápisem Děti patří k nejznámějším symbolům ruské agrese na Ukrajině. Evropské státy a Rada Evropy kvůli tomuto i dalším podezřením z válečných zločinů připravují tribunál pro Putina a další představitele Ruska.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: V šampionátu ve Švýcarsku se dnes hrají čtvrtfinále. Od 16.20 naši vyzvou Finsko a Kanada nastoupí proti USA. Večer od 20.20 se utkají domácí se Švédskem a Norsko s Lotyšskem. Českou reprezentaci trápí nízká produktivita, nevyrovnané výkony a nejasná role některých hráčů, včetně útočníka Blimla. O brankářské jedničce se rozhodne až podle zdravotního stavu Kořenáře.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

Dobré ráno, býťáci, před námi čtvrtek 28. května a taky poslední roková detektivka tohoto týdne. Od 9. hodiny můžete dneska vyhrát rovnou dvě knížky z trilogie Jiřího Fučikovského Žižka Perk Blues, mapující atmosféru pražského Žižkova v různých etapách novodobých dějin. Tak Vejvoďák má pro vás díl číslo 2 Bez časí, který je zasazen do 80. let, konkrétně do období perestrojky, no a pak Kocovinu, což je závěrečná část téhleté trilogie, začíná v roce 1989 během Palachova týdne a mapuje přelomové události sametové revoluce. Roková detektivka na beatu od 9.

0: Ostrava hostí 9. ročník elitního turnaje v plážovém volejbale. Včera kvalifikací prošly 3 domácí dámské páry. Bohužel všechny pak na úvod hlavní skupinové části soutěže prohráli, stejně jako Svozilová se Štochlovou, které kvaldu nehráli. A v industriálním areálu v Dolních Vítkovicích hraje i Perušič a Schweiner. Mistři světa z roku 2023 ale nejsou spolu. Ondřej totiž loni ukončil profesionální kariéru a v Ostravě hraje jako záskok vedle Jiřího Sedláka. A včera se jim taky podařilo projít kvalifikací. A dneska už od 9. hodiny budou hrát na centrálním kurtu první zápas proti Brazilcům. Od 10. je pak vystřídá Perunův někdejší parťák David Schweiner s Tadeášem Trousilem proti Američanům.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Basketbalisté Pardubic postoupili poprvé od roku 1984 do finále play-off. Semifinalovou sérii ukončili výhrou 98-87 v Brně a o titul si zahrají proti Nymburku. Závěrečné dvojkolo první ligy národní házené rozhodlo o postupujících do play-off, ale i o sestupu. Základní část vyhráli házenkáři Příchovic, kteří doma prohráli s Krčínem, zatímco druhý Sokol Svinov si 2 výhrami zajistil přímý postup do semifinále. Do čtvrtfinále jdou Krčín, Nezvěstice, Ostopovice a Kyšice, z ligy sestupují Přeštice a Baník Most. Český triatlon zná nominaci na mistrovství Evropy na olympijských tratích. 13. června se ve Španělsku představí 5 reprezentantů, Zimovjanová, Juránková a Přikrylová, mezi muži Demut a Michálek. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Je minuta po půl osmé z Liberce na Turnov. Už jste si zvykli, že to chce časovou rezervu kvůli pracem u Hodkovic nad Mohelkou. Tak, teď je na 35. kolona od přípojky od Jablonce s tím, že v té frontě je na 33. kilometru nehoda nákladního a osobního auta. Ta je taky na trojce mezi Benešovem a Táborem u Miličína. V Praze je nová rána na ulici k Barandovu, tedy už za Barandovem na té rovince k přivaděči na okruh za odbočkou na Slivenec. A pak se srazila dvě auta na Karlovarské ulici směrem do centra za okruhem u Klokočky. A ještě Radlická, ta je v koloně od metra Jinonice, protože před nájezdem na Dobříškovskou se taky řeší bouračka. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno s teplotami 21 až 25 na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Na horách 15, na Šumavě 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Crystal Palace vyhráli konferenční ligu a získali první evropskou trofej v klubové historii. Ve finále porazili 1-0 Rayo Vallecano. Lidé si už objednali státní dluhopisy za 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na fixní dluhopis s úrokem 4,5%. Český olympijský výbor a úspěšní sportovci vyzvali premiéra Babiše k zachování kanálu ČT Sport. Za nešťastné označili úvahy o jeho zrušení bez širší odborné debaty. Do další fáze příští týden vstoupí projekt modernizace pražského Masarykova nádraží.
2: Od začátku června se zkrátí trasy všech vlaků přijíždějících od Kladna a Kralup nad Vltavou, které dočasně ukončí jízdu už ve stanici Praha Bubny. Omezení se týká linek S4, S5, S54 a R45 a potrvá až do 12. prosince. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec v Praze vznikla první česká laboratoř tomografie s atomární sondou. Vědcům umožní zkoumat materiály atom po atomu a urychlit vývoj senzorů či úsporných pohonů. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Tolik titulní skladba z nejslavnější desky Joea Satrianiho Surfing with Alien. Jeho album z roku 2018 What Happened Next s bubeníkem Red Hot Chili Peppers Chadem Smithem a baskytaristou Deep Purple Glennem Hughesem je momentálně i v nabídce půlnočních alb na našem webu na stránce radiobeat.cz, tak na to mrkněte a hlasujte. Jinak jsem koukala, že Seč je stále na turné se Stevem Vajem a show, co jsme viděli loni ve Fóru Karlín, dneska budou mít v New Yorku. Vždycky jsem chtěla umět hrát na xylofon, neumím, a tak k marimbě teď spustím ve vzpomínkách alespoň Briana Jonesa. Jsou tady Rolling Stones.

song, který ale bohužel bude navždy spjat taky s tragickými událostmi koncertu Rolling Stones v prosince 1969 na festivali v Kalifornii, kdy právě na počátku téhleté skladby došlo v přední části pódia k násilné potyčce mezi návštěvníky koncertu a kontroverzního motorkářského gengu Hells Angels, kteří tam zajišťovali ochranku a jeden člověk tam byl ubodán. Pojďme k něčemu jinému, pojďme třeba k počasí a to by vás mohlo zajímat, že dneska bude trošku mírnější vedro, než tomu bylo v předcházejících dnech. Dnešní odpolední teploty by měly dosáhnout na nejvýše na 26 stupňů s tím, že na severu a severovýchodě republiky budem kolem 20, na horách kolem 15 a na Šumavě i 20 stupňů. A před námi je víkend, kdy bude o 2 stupně teplej už i zítra s tím, že v sobotu a v neděli by mohlo dojít i na zavlažení zahrady.

0: Dobré ráno, Katko Petr, jedna dopravní na křižovatce k Belská Klobenová nefungují semafory, už to tam řeší, ale překvapivě se to ucpává méně, než když ty semafory tam fungují, protože se to krásně rozumně řidiči uvolňují postupně všechny směry, takže to nějak zásadně neovlivňuje hustý provoz dnešního rána.
1: Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Je čtvrtek 28. května a zítra jste zváni do prodejny Bikers Crown v brněnských Tuřanech. Právě odtud zítra od 12. do 14. budeme vysílat z našeho mobilního studia. A stejně tak ve středu 10. června, to znamená za dva týdny ve středu, kdy nás čeká další roková pumpa. Po úspěchu v Liberci se přesouváme kousíček od Hradce Králové do obce Holohlavy. Podrobnosti najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz. Já si koukám na parádní fotky ze soboty z amfiteátru Hradu Loket, kde proběhl již 23. ročník beatové síně slávy. Tak koukám na Facebook kapely Vítkovo kvarteto, mají tu moc hezké obrázky. A frontman tohoto bandu Jirka Růžek si opravdu uvedení kapely do beatovky velmi cení a vyfešákoval se i pomocí takového hezkého cylindru.

Kdo je ta dáma plná intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu? Mění tajem

je ta dáma, už je velice bystrá. Co prýmá slovo, taky mini.

Paříži kožich je dvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu, neboť zná pramen, zná ty tu ženu.

zítra už hněte zase čerstvé těsto, aby mu cenu dalo i město, která zná dobře umění cenu. A kdo pak by neznal

0: práci na čtyřech kolech.
1: No to by člověk zrovna vylít z kůže. Ideální hláška na počátku dopravy minutu před 8 hodinou. Na D1 směrem do Brna od Prahy je kolona kamionů začínající na 173. kilometru. V osobním autě zpomalíte blíže ku Brnu, ale i tak po křížení s bratislavskou dálnicí, kde je omezení, je to na půl hodiny navíc. A ještě ke všemu na 183. kilometru stojí nepojízdné auto v levém pruhu. V koloně je taky pražská magistrála směrem z Holešovic na Nuselák. Totiž u IP Pavlova praskla voda a jezdí se tam jedním pruhem a to je málo. A zaseknete se už kousíček za Hlávkovým mostem. No a jestliže sjíždíte třeba ze Slánské D7 na 7. kilometru u exitu Makotřasy, tak pozor, u Lidic je bouračka a trošku se to tam přicpává. Trošku více už se nám přicpává příjezd do Prahy po plzeňské dálnici, kde v koloně jsme od 7. kilometru s tím, že po Ořech je to na půl hodiny navíc. Po Ořech je taky v koloně velký pražský okruh směrem od D1, kde regulují provoz. To znamená, že v tuto chvíli už se zaseknete někde u Vestce. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio B.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes slunce s teplotami 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Zítra jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě a západě Čech částečné přibývání mraků, teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Montrealu jsou krok od vyřazení z bojů o Stanley Cup. V domácím zápase finále východní konference dnes podlehli Caroline 0-4, když na brankáře Dobeše mířilo 43 střel. Stav série je 1-3. Stát chce ještě víc regulovat kratom. Premiér mluví o zvýšení věkové hranice na 21 let nebo o dalším omezení prodeje. Odborníci se na zákazu neshodnou, někteří ale varují před růstem černého trhu. Jsou spíš pro prevenci a informovanost. Pražané si u hygieniků stále častěji stěžují na zdravotní potíže po jídle z restaurací, bister nebo prodejen potravin. Ve 40% jsou stížnosti oprávněné. Hygienička Martina Haugvicová říká.
4: Bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední dva roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
3: A nakonec Česko zvažuje vývoj vlastní komunikační aplikace jako náhrady za WhatsApp nebo Signál. Mají to bezpečnou komunikaci pro úřady, bezpečnostní složky a státní organizace bez přenosu dat do zahraničí. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Katkou a Jethro Tull.

28. května 2026 o 8:45 posloucháte Rádio Beat. Včera jsem vám rozšířila obzor o informaci, že vydří lejno voní po fialkách. Dneska v našem zoologickém okénku navážu na Heavy Horses od Jethro Tull. Zatímco lidské ušní bolce ovládají 3 párové svaly, tak koně v uchu mají těch svalů 10. Jo? A kůň má taky více výrazů v obličeji než šimpanz. Tak býťáci, doufám, že s další písničkou se ve vašich tvářích a taky v méně svalnatých uších, než má koník, dostaví pocit spokojenosti.

0: A ještě k tématu, co jsem otevřela před vkusnou písničkou. Kůň fyzicky nemůže zvracet, protože jeho trávicí trakt je jednosměrný. Jeden zápas už mají za sebou naši v Bratislavě na Euru v Malé Kopané. Porazili včera Portugalce 5-2, tak si dneska zaslouží volno, až zítra je čekají Izraelci a v sobotu Bulhaři. Šimi nás teď ve sportech vezme na sportovní klání na řeku, kde se můžete svést na lodi zvané dajak. Tyhle ty loďky se ovládají tak, že lodník se odráží ode dna pomocí dlouhé dřevěné tyče, tedy podobně jako na gondolách v Benátkách.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Čeští raftaři odjeli na mistrovství Evropy do Bosny a Hercegoviny. Na řece Vrbas v Banjaluce budou bojovat ve sprintu, slalomu i raftcrossu a patří k favoritům v mužských, ženských i smíšených kategoriích. Svaz vodáků zároveň nesouhlasí se startem ruských posádek ani pod neutrální vlajkou. Praha bude od 25. června do 4. července hostit mistrovství Evropy v boxlacrosu v arenách v Radotíně, na Jižním městě a v Malešicích. Turnaje se zúčastní 18 mužských a 7 ženských týmů. Česká mužská reprezentace chce před domácím publikem bojovat o zlato, ženská také míří na medaily. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Ani čtvrtek 28. května není ochuzen o nehodu na Kbelské ulici v Praze u Novopatské. Směrem od Letňan se v té zatáčce jako doprava, co je po podjezd kolejí, už za výpadovkou na Černák a D10 srazili dva nákladňáky. Větší problémy jsou ale na magistrále směrem z Holešovic na Nuselák u IP Pavlova. Se po havárii vodovodního řádu, neřádu, jezdí jen jedním pruhem. A kolona začíná už na konci Hlávkova mostu. Na příjezdu do Dobrušky od Bohuslavice srazila tři auta a taky máme nehodu na trase Ledeč nad Sázavou Hněvkovice u odbočky. Na Kožlí je nehoda dvou osobáků a zasahují tam záchranáři. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno na severu a východě, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 25 na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalovou slávy posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v historii České ligy. Státní zástupce obžaloval čínského občana kvůli podezření ze špionáže pro Čínu. Muž je ve vazbě, policie ho zadržela jako prvního obviněného podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Na Šumavě přibývá lidí, kteří se i přes zákaz koupou v ledovcových jezerech. Hrozí jim přitom pokuta až 100 000 korun. Krémy, parfémy i nečistoty z lidského těla poškozují tamní ekosystém. Představili program středočeského kulturního léta.
2: To nabídne v průběhu června až září desítky koncertů, divadelních představení, promítání letních kin i autorských čtení v areálech muzeí, galerií a památek po celém regionu. Do letošního programu se dostalo 65 akcí, zahrnujících stálice i novinky. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: A nakonec, neandrtálci zřejmě ošetřovali zubníka už před 59 tisíci lety. Naznačuje to nález stoličky z jeskyně na jihu Sibiře s hlubokým otvorem po zásahu kamenným nástrojem. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Klasik rock.

0: Bylo nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne, my hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Je čtvrtek 28. května a dneska je Světový den bůčku. To určitě býťáci oslavíte s vejvoďákem. Já bych ráda ale popřála k narozeninám dalšímu dnešnímu oslavenci, jednomu z nejplodnějších basáků. Nejde mi o potomky, protože on vlastně děti nemá, tedy alespoň to tvrdí. Ale účinkoval na více než 2500 alb a stále nahrává. Nejvíc ho spojujeme asi s Philem Collinsem, ale to je opravdu jen veliký nebo maličký zlomeček z té jeho kariéry. 79. narozeniny má Lee Landers Sklar. Od chvíle, kdy dostal středoškolský diplom, se neholí a je to na něm docela znát. Ve škole prý strašně tepali za vlasy a fousy a on potřeboval vypadat starší, protože chtěl, aby ho pustili muzicírovat do hospod. Lee je sice uznávaným basákem, ale původně od 5 let hrál na klavír a už začal brzo sbírat úspěchy a uznání na soutěžích a ve 12 letech, když ho furt někdo poplácával po zádech, tak přišel na to, že ho vlastně to piano vůbec nebaví a tak skončil a dal se na basu. Tak, já končím referát o dalším z dnešních oslavenců a pustím jeho práci z počátku 70. let, kdy účinkoval na první desce Jacksona Browna.

Na beatu Jackson Browne a ve sborech taky David Crosby s Grahamem Nashem a hlavně u basy Leland Clark, který má dneska 79. narozeniny a má takový zvláštní koníček. Jeho zálibou je fotit si i během vystoupení, když zrovna nehraje, lidi se zdviženým prostředníčkem. Má už takovou sbírku fotek, která čítá více než 6 000 lidí od neznámých tváří až po ty velmi známé. Třeba hledejte na internetu. Nabídku.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 9 hodin a pojďme se podívat na plzeňskou dálnici. Takže jestli jdete na Plzeň, tak počítejte, že je omezení u žebráku, takže mezi Zdicemi a Žebrákem budete poskakovat v koloně, kde ztratíte do 15 minut. Pokud jedete na Prahu, tak tady to není žádné překvapení. Od Loděnického kopce spočítejte se zpomalením před nájezdem na Velký pražský okruh. Stále jsou velké problémy na pražské magistrále směrem od Holešovic na Nuselský most, protože u IP Pavlova se jezdí jenom jedním pruhem poté, co tam došlo k havárii vodovodu. D1 příjezd do Brna od Prahy, kamiony v koloně od 168. kilometru. A jestli na Brno cílíte po D52, tedy od Mikulova, tak počítejte s tím, že od Rajhradu je zpomalení, protože na křižovatce Vídeňské s Bohunickou je nehoda. Tak, za chviličku už bude povídat vejvodák, bude udávat nápovědy, můžete vyhrát rovnou 2 knížky, držím palce, aby to vyšlo. Vydařený čtvrtek přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes slunce s teplotami 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Zítra jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě a západě Čech částečné přibývání mraků, teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Cyklistický závod Giro d'Italia má za sebou už 17. etapu. Vyhrál ji Dan Valgren, Jan Hirt dojel 12. a posunul se na 16. místo celkového pořadí. V čele závodu zůstává Jonas Vingegaard. Světový pohár lyžařek ve Špindlu skončil ztrátou 24 milionů korun. Bylo to kvůli vyšším nákladům a nižším příjmům. Digitalizace sociálních dávek se odkládá. Místo letošního července má nabíhat postupně až do září, ale příštího roku. Novela schválená Senátem také stanovuje předporodní rodičovský příspěvek na 15 000 korun měsíčně. Jihlava otevřela nové parkoviště P plus R Mostecká. Nabízí 49 míst zdarma s maximální dobou stání 24 hodin ve všední dny. Součástí byly také úpravy okolí a vznik 8 dalších parkovacích míst u autoservisu.
3: Tato místa zůstávají v dosavadním fialovém režimu parkování. Práce se dotkly i samotné ulice. Firma opravila její povrch v úseku od Havlíčkovy směrem k novému parkovišti. Úpravami prošlo také nároží křižovatky. Řidiči mohou po zaparkování využít městskou hromadnou dopravu. Zastávka MHD Gorkého leží 150 metrů od parkoviště. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
2: A nakonec Google chystá rozšíření aplikace Gemini o editační nástroje z CapCutu. Uživatelé budou moci upravovat videa a obrázky přímo v rozhraní Gemini. Detaily a rozsah funkcí zatím firmy tají. Není jasné ani to, jestli se bude něco platit. Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.
4: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: detektivka na Rádiu B.
1: A dokonce čtvrteční detektivka, já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Dneska výherce detektivky, ten, kdo se dovolá, bude vědět, jakou kapelu hledáme, tak nedostane jednu knihu, ale dvě. Jsou to obě dvě rockové romány. Ten první, nebo ta první se jmenuje Žižka Perk Blues Kocovina a ta druhá Žižka Perk Blues Bezčasí. Přičemž nejdřív čtěte Bezčasí a potom až si přečtěte Kocovinu. Na obale té první knihy jsou Deep Purple, na druhém knížce jsou na obale Frank Zappa a taky 50 bonů, pokud si pamatujete ještě poukázky do Tuzexu. Tahle knížka od Jiřího Fučíkovského nebo knihy, rokový román od Jiřího Fučíkovského je čtivá. Myslím si, že ten, kdo z vás to dneska rozkoduje, dovolá se a vyhraje ty knížky, takže bude mít o zábavu postaráno minimálně na 3, 4, možná 5, třeba i 6 večerů. Abyste to měli těžší, tak jsem dneska připravil nápovědy takové, že vám neřeknou vůbec nic a o to bude zajímavější. Ta první indicie je taková zkouška z dějepisu, takže můžeme vyrazit trošku do historie.
2: Měl bych tě rád za tou opovážlivost smrskat.
3: Můžeš bojovat sám.
2: Achille! Achille! Pohledni jim do tváří. Můžeš zachránit stovky z nich. Jediným máchnutím meče můžeš ukončit válku. Nech je vrátit si domů.
3: Představ si krále, který by bojoval sám. To by byla podívaná.
4: Ze všech válečníků, které bozy milují, jeho nenávidím nejvíc.
1: Se rozběhnul a píchnul toho 3metrovýho chlapa do krku. Film Troja, všichni dobře známe. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Ta písnička od Jasné páky je o děvčeti, které zházené mělo zkrácený šlachy a svaly na rukou a tím, jak si myla záda, tak si tam tu rukou prostě takhle nedošáhla a proto je měla špinavá ta záda. To je princip té skladby. Co se týče detektivky, máme po první nápovědě a můžete to zkoušet. 210 32 33 34. Rádio, prosím.
3: Čau, Vévodo, čau, při čtvrtku.
2: Nazdár, hele, dneska ta první indicie je tak přes ruku, ale sedí, jo, fakticky sedí.
3: Kerýho, právě, že sedí, no.
2: Kerýho člena ale skupiny Kiss jsi si vybral dneska?
3: Troja.
2: No, Troja.
3: A on miloval tu Briseovnu, že jo, a taky jí líbal, no taky sáci.
2: Jo, takhle, jakože jí líbal a proto tedy jí jako Kiss.
3: No jasný.
2: No, myšlenkový pochod správně, Lošo, správně a dokonce no, si poznal to i film Troja, ale všechno ostatní je blbě, takže, no, takže
3: no,
2: nic.
3: Vidíš to, no. Tak jsem s těma knihama, já moc nečtu.
2: Dobře, tak zatím budeš muset do knihkupectví, ale vyraš někam. Zatím,
3: jo, čau tebi těláci, pěkný víkend rok.
2: Tak sami jste to slyšeli, Loša se přiznal, že moc nečte, co bych do něj neřekl nikdy. Radio Beat, kdo teď je na telefonu?
4: Ahoj, tady Michal.
2: A zdar Michale, tak co v rouře je nového? Koho hledáme dneska?
4: Já jen tak plácnu Red Hot Chili Peppers.
2: Red Hot Chili Peppers není tou kapelou, kterou dneska hledáme, po které pátráme. Měj se, čau, jo. Ahoj Michale.
4: Ahoj.
2: Tak Michalův týf, ne týf, to je STKčko v Německu. Michalův tip nebyl správný. Další je kdo? Radio Beat, prosím.
5: Nazdar mi vojáku, tady Johnny Krášenskou.
2: Nazdar Johnny, prosím tě, říkej chvilku něco, já se nemůžu nadechnout, já se tady udusím.
5: Tak já budu chvilku říkat.
2: No, už je to dobrý, tak pojdej.
5: No, slyšel jsem nám sami válečníky a to mě napadá, že by to mohlo být Revolver.
2: Hele, není ti rozumět vůbec, to poslední řekni, co tě napadlo, že to je?
5: Manowar,
2: ty byli nedávno, jo, tak zatím, čau.
5: Nevadí, ahoj.
2: Aspoň jsem si odkašlal při tomhle vstupu. Radio Beat, kdo teď? Haló?
6: Ahoj, Martin.
2: Martine, tak co?
6: Já zkusím střel od boku Manowar.
2: Manowar zase, jo, to je škoda. Byl tam, nebo pojďme si jenom v krátkosti, film Troja, to si poznal, je to tak, ano. Že jo? Ten hlavní představitel v té indicii byl Achilles, že jo, Brad Pitt. A to je tak zhruba všechno, co bych ti o tom řekl, Achilles. Byl on českým Achillem? Nebyl, že jo? To byl normálně jako...
6: Čech asi ne,
2: já jsem jenom čekal, až to řekneš. A přesto my hledáme takovýho českýho Achilla. Tak zatím, čau.
6: Pátrej,
2: teď si myslím, jako, že jsme hodně napověděli a že se na to jméno dostanete záhy. Radio Beat, Vejvodák, prosím.
7: Michal, dobré ráno.
2: Nazdar Michale, krásné ráno, ne dobré ráno, krásné. Jak to, že jsi to neuhod zatím ještě, povídej, proč?
7: Nevím, ale myslím si, napadly mě jmenovat podle toho Achilla.
2: Seš teprve třetí, kdo to říká, a tudíž by jsem opustil tu první indicii a dal se do druhé. Tentokrát je to přírodopisná nápověda a podíváme se na jednoho létajícího ptakoještěra. Tak čau.
7: Dobře, čau.
8: Anurognathus pochází z řeckých slov a znamená něco jako žabí čelist. A byl to rod vyhnulého malého pterosaura z pozdní jurského období, který žil zhruba před 150 miliony let na území současného Německa. Anurognathus měl krátkou hlavu s kolíkovitými zuby pro chytání hmyzu. A přestože je tradičně připisován skupině pterosaurů dlouhoocasých, tak jeho ocas byl poměrně krátký, což mu na druhou stranu umožňovalo větší manévrovatelnost při lovu. Mezi jeho typičtější znaky patří jeho prodloužený pátý prst na noze a krátký krk. Ptakoještěr tak ošklivý, až byl krásný.
2: To jsou indicie dneska, panečku. 210, 32, 33, 34. Kdo se mi dotelefonuje a řekne mi, jakou kapelu hledáme, dostane dvě knížky, rokové romány, Žižka Perk Blues Bezčasí a Žižka Perk Blues Kocovina. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Zrovna včera, když jsme hledali Rush, tak jsme říkali, že Rush je jedno z nejznámějších power trio, tedy jakože to je power trio, tak i Police vlastně jsou a byli power trio jako ve třech, že hráli. Ale včera jsme si u Rush řekli, že ve finále dneska už jsou jenom dva a ta dvojka je důležitá i pro ten dnešek. Druhá nápověda Féteru 210 32 33 34. Koho tedy hledáme? Rádio, prosím.
4: Saša, dobrý den, pane Vejgora.
3: Nazdar, jsi říkal Saša nebo Staša?
4: Saša.
3: Jo, Saša, protože s Romanem Stašou teď jezdíme Fresh Festivaly, člověče. To ti je kuchař, ale to je pódiový kuchař par excellence. Ty bys si chtěl, nebo ty bys věděl, koho hledáme?
4: No, určitě vím, precedens.
3: Precedens? No, já vím, že určitě ne, ale proč jsi byl si tak jistý v Kramflecích?
4: No,
3: podle čeho?
4: Byla tam trojská válka, tak jsem vydedukoval, že to bude dívčí válka.
3: Dívčí, jo. A víš, že trojská válka je úplně jiná než dívčí válka.
4: Jo, tak je to podobný. Taky tam soboženskou.
3: Ano, ano. A tam byla Vlasta a ta druhá byla úplně jiný.
4: Helena.
3: Ale krásně jsi si to spojil, to je dobře. Ale zatím blbě. Děkuju, měj se.
4: Tak jo, díky, čau.
3: Čau. Tak to byl pokus. Pravda. Jako, mělo to logiku, ale přesto to bylo trošku vedle. Rádio Beat, prosím.
5: No, ahoj, Vojvodáku, Petr u telefonu.
3: Petře, držím ti palce, pojď, pracuj, no, pracuj.
5: To se žádné, že mi držíš palce, prosím tě, já jsem slyšel jedinou nápovědu. Teď jsem přišel do ateliéru, slyšel jsem nějaký dinosaurus prodloužený prs, no tak to mě napadá jedině Tony Iommi.
3: Ano, Tony Iommi, ten neměl prodloužený prs, ale zkrácený prst.
5: Tak ale museli ho prodloužit.
3: Museli, ano, a díky tomu měl podladěno a možná i díky tomu, že měli podladěno ty kytáry Tony Iommiho, tak ty Black Sabbath, nebo ne, ne, možná, ale určitě zněli tak, jak zněli. Jenom v ateliéru máš spíš obrazy nebo sochy?
5: Obrazy.
3: Obrazy. Je to blbě. Není to, je to jiná kapela,
5: kterou
3: hledáme dneska. tak čau, měj se, ahoj.
5: Měj se, ahoj, čau.
3: Tak i do ateliéru přejeme dobré ráno a bereme dalšího, kdo se pokusí uhodnout detektivku. Rádio Beat, prosím.
6: Martina,
3: tam se ozval zvuk, jako kdyby si sekal trávu, jo, a pohraboval to kleštěma ještě.
6: Přejížděl jsem takový ten pruh, co strašně hučí, když usneš, abych narazil
3: od podědel. Jak jsi řekl, přejížděl jsem, okamžitě mě napadl vtip ze třetí třídy, jak se optali, a nakonec toho bylo jezdím s parním válcem. Posloucháme tě, koho hledáme?
6: Zkusím podle první nápovědy Marcia.
3: Marcias není tou kapelou, nejsou to ani precedens, ale správně jsme v tom, že hledáme českou kapelu dneska, jo. A vzhledem k tomu, že v pondělí byla Progress 2, v úterý byly dvojky, tedy YouTube, včera byla taky kapela, která v podstatě je dvoučlenná, tedy Rush, tak dneska se to taky bude motat kolem dvou chlápků. Zatím ti děkuju, měj se, čau, ahoj.
6: Taky, ahoj.
3: Teď jsme hodně jsme přitáhli, víme, že jsou to Češi a že primárně byly dva, určitě od začátku. Rádio Beat, prosím.
7: Nazdar, Vojvodáku, tady Matez.
3: Matez,
7: já
3: prosím,
7: tě volám na tu detektivku. Já si myslím, že český Achilles byl Břetislav a Břetislav byl člen kapely Lucie dlouholetej.
3: No, a přesto Lucii nehledáme, jo.
7: Takže, nehledáme.
3: No, poslouchej, jo, ale nezoufej. Já teď přidám třetí indicii, jo, kde to vlastně jakoby padne a potom, až to uslyšíš, tak si řekneš, to jsem ale, to netrefil, jo, tak zatím, čau, ahoj.
7: Dobrý, tak díky, čau.
3: Rozpoznejte, co má vlastně tu sílu, o které se zpívá v následující skladbě.

0: Radio Beat.
1: Jsme po třetí nápovědě, telefon je 210 32 33 34. Tak koho, ergo, sakra, hledáme? Rádio, prosím.
2: Ondřej, čau.
1: Ondro.
2: Máme na hru Jasnou páku.
1: Jasnou páku, Ondřej, dneska nehledáme. No, tu zrovna právě ne, no. Jinou kapelu, jo, ale Jasnou páku ne. Díky, Ondro, měj se, čau.
2: Měj se, čau.
1: Tak teď už bych býval, jako sázel na to, že vás to trklo. Radio Beat, Vejvodák, prosím.
3: Čau, čau, Vejvodo, tady Krtek.
1: Nazdar, Krtku, i lumpe.
3: Tak nějak kolega byl trošku hodně blízko, bych řekl, a že to jsou vanastovky.
1: No, a proč by to měla být jiná kapela než Vanastovy věci?
3: No to nevím, proč by to mělo být jiný. Já si myslím, že ty věci, co tam jsou neměný,
1: ano?
3: Takže to jsou ty Vanastovy věci.
1: Ano, Vanastovy věci. No a co ten Ptakoještěr, jak byl ošklivý, až byl krásný?
3: Je, ty to vůbec, to jsou úplně mimo. Mě v ten moment mě napadlí Agriky Joe, ale to by byl úplně, ale úplně
1: tak,
3: mimo.
1: Ptakoještěr, tak ošklivý, až byl krásný, nádherně sedí na větu, kterou říká Robert Kodym, že význam sousloví Vanastovy věci znamená věci, které jsou tak krásný, až jsou hnusný, a naopak. Jo?
3: Tak,
1: takže z tohohle důvodu. No a Achilles, věděl jsi Achilla? Už jsme to tam měli trošku jako naznačeno.
3: Vůbec nevím.
1: Achilles, kníže Břetislav I, syn Oldřicha a Boženy, tak získal přezdívku Český Achilles díky udatnosti, odvaze a válečnickým schopnostem. No a Břetislav je PBH, tedy Petr, ano. Břetislav Chovanec, který samozřejmě hrál v Lucii, jak bylo řečeno před chviličkou, ale my jsme měli na mysli tu dvojku, tedy Robert Kodym a Petr Břetislav Chovanec, PBH, tedy Vanastovy věci. Oni už hrajou jako ve více rolidech, ale od první desky všude na obalech a vlastně jako dvojice. Andělé byli dva, že jo. Úplně na začátku Lži, sex a prachy jsou taky vyfoceni pouze dva. Tak mi to tady nandej v 91. pouze PBH a Robert Kodym. Ve deska Hračky, tam jsou taky jenom dva v těch autíčkách, že jo. I ty nejlepší věci, taktéž pouze fotografie Roberta Kodyma a PBH. Správně, máš tady dva rokové romány. Jeden se jmenuje Žižka Perk Blues Bezčasí a druhý Žižka Perk Blues Kocovina. Pošlu ti je, jsou docela těžký ty knížky, jo? Až je budeš...
3: Tak to bude těžká četba teda.
1: No, až je budeš přebírat od kurýra, trošku odpruš jako v kolenou, aby se ti nepodlomila, jo?
3: Jasný.
1: Až do 10. hodiny po zprávách a po těch proprietách budeme hrát Vanastovky. Děkuju, gratuluju.
3: Super, díky moc.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na Pražském okruhu ve směru k letišti na 14. kilometru je Pražský okruh uzavřen. Srazil se tam osobní automobil s motorkářem. Na místě přistávala i helikoptera letecké záchranné služby. Počítejte tam s komplikacemi. Na Pelhřimovsku v Humpolci v Žižkově ulici se srazilo nákladní a osobní auto. V Teplicích ve Skupovce řeší bouračku dvou osobáků a v Ústí nad Labem v Dobětické ulici se srazila dvě osobní auta. Tak.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno s teplotami 21 až 25 na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Na horách 15, na Šumavě 20.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Crystal Palace vyhráli konferenční ligu a získali první evropskou trofej v klubové historii. Ve finále porazili 1-0 Rayo Vallecano. Lidé si už objednali státní dluhopisy za 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na fixní dluhopis s úrokem 4,5%. Český olympijský výbor a úspěšní sportovci vyzvali premiéra Babiše k zachování kanálu ČT Sport. Za nešťastné označili úvahy o jeho zrušení bez širší odborné debaty. Do další fáze příští týden vstoupí projekt modernizace pražského Masarykova nádraží.
2: Od začátku června se zkrátí trasy všech vlaků přijíždějících od Kladna a Kralup nad Vltavou, které dočasně ukončí jízdu už ve stanici Praha Bubny. Omezení se týká linek S4, S5, S54 a R45 a potrvá až do 12. prosince. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec v Praze vznikla první česká laboratoř tomografie s atomární sondou. Vědcům umožní zkoumat materiály atom po atomu a urychlit vývoj senzorů či úsporných pohonů. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Tak mi to teda nandej.

to bylo totiž o tobě, holčičko, nedělej, že si na to nepamatuješ. Hele, Didi, Vanastovy věci, to je kapela, kterou jsme dneska hledali, aby jsme dokončili ty dvojice. Od pondělka až do dneška vlastně se věnujeme dvojkám v této, nebo v tomto případě je to dvojice, tedy PBH a Robert Chodym. Chodym. Vanastovy věci, první indicie z filmu Troja, Achilles, kníže Břetislav I., syn Oldřicha a Boženy, získal přezdívku Český Achilles a protože Břetislav je Petr Břetislav, chovanec, člen skupiny Vanastovy věci, zakládající člen a jedna z té dvojice, tak to bylo jasné. Druhá nápověda, ptakoještěr, který je ošklivý, až je krásný. Robert Chodym říká, že význam sousloví Vanastovy věci znamená věci, které jsou tak krásný, až jsou hnusný a naopak. No a v textu, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, jak zpívá Škvor, tak tam už to bylo, tak říkajíc, hřebíkovské. Až do 10. hodiny hrajeme na beatu pouze Vanastovy věci.

0: Vanastovy věci dneska, co se týče detektivky, ta další detektivka, vidíte, už bych býval řekl zítřejší, ale zítra je pátek, to jsou rockerova rána, další detektivka bude až někdy v červnu, příští týden v pondělí po 9. hodině.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na pražském okruhu na 14. kilometru ve směru od D1 k letišti. Byl okruh uzavřen kvůli bouračce osobního auta a motorkáře. Na místě byla helikoptéra letecké záchranné služby. Ta už odletěla, kolona začíná teď aktuálně na přelomu kilometrů u Jesenice ve směru na Zličín. V opačném směru pražského okruhu, tedy od letiště a kolem D5, mezi 27. a 17. kilometrem je také silný provoz, zdržení kolem 10 minut pro osobní auta. Dálnice D8 na výjezdu z Prahy na prvním kilometru ve směru na Ústí je také dopravní nehoda osobního auta a v Praze na Sokolské pozor, pracují tam na vodovodním potrubí, je tam dlouhé zdržení a dlouhé kolony. Pražáci, býťáci, počítejte s tím.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes slunce s teplotami 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Zítra jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě a západě Čech částečné přibývání mraků, teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli první barážové utkání o první ligu v Brně nad Artisem 4-1. Kouč vítězů Roman Skuhravý říká:
3: spokojený budu v neděli ve 3 hodiny, až zachráníme společně Slovácko, a věřte, že tu zodpovědnost, jakou cítím 6 měsíců vůči uklízečkám, vůči fanouškům, vůči klubu, hráčům, tak je strašně jakoby vyčerpávající a nemám po tomhle zápase nárok na to, abych prožíval nějakou euforii.
2: Odveta se hraje v neděli od 13 hodin v Uherském Hradišti. Tři čeští tenisoví reprezentanti včera postoupili ve dvou hrách na French Open do třetího kola. Dále jdou Menšík, Muchová a Bousková, vypadli Macháč a Bejlek. V deblu postoupili Siňaková s Townsendovou a Pavlásek s Riklem, hned v úvodu naopak skončili Nosková s Valentovou a duo Kopřiva-Pěčonka. Krajský soud řešil další stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky v Pardubicích. O dvou nových stížnostech zatím nerozhodl veřejně. V předchozích čtyřech případech je zamítl. Ve vazbě je 7 lidí, policie zadržela celkem 11 osob. V Česku je přes 11 000 platných průkazů k vedení námořní jachty. Ministerstvo dopravy jich loni vydalo asi 1200, podobně jako o rok dřív. A nakonec NASA plánuje vybudovat na měsíci rozsáhlou základnu pro trvalou lidskou přítomnost o rozloze velkého města. Jednotlivé části jako bydlení, věda a energetika totiž musí kvůli terénu, radiaci a slunečnímu svitu stát daleko od sebe. To byl přehled zpráv, po něm Black Sabbath.
0: Radio B. Classic Rock.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rokové klenoty. Víkend pro pamětníky. Aneb my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli

Ale pan Eric Clapton a Derek and the Dominos jako kapela skladba Layla v programu Rádia Beat 7 minut před 11:30 dopoledne. Říkal jsem, že další detektivka po té dnešní, kdy jsme hledali Vanastové věci, tak bude až někdy v červnu, bude to příští pondělí 1. června. Zítra je ještě jeden den, ale to detektivka není, jsou Rockerova rána. Hostem zítřejšího Rockerova rána bude Matěj Homola, kytarista, frontman, zakladatel skupiny Vohnout. Kdo máte chuť si to poslechnout, tak zítra po 9. hodině poslouchejte Rádio Beat. Vohnouti vydali knížku a natočili audioknížku, jmenuje se 30 svíček na dortu, a nejenom o tomhle dortu a o 30 svíčkách bude zítřejší rozhovor s Matějem Homolou, frontmanem skupiny Vohnout. Po 9. hodině začínáme, těším se na to. Audioslave za chviličku, Rolling Stones na beatu právě teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

myslím si, že hodně naběhlá žíla na krku. Audioslave, Show Me How to Live, je minuta a kousek po půl jedenácté dopoledne. Za chviličku uslyšíte Harley s malou nevěrnou holkou, taky Behind Blue Eyes od Who, anebo Skulls Out od Alice Coopera. Máme připravené menšinové sporty, sledovali jsme závěrečné dvojkolo první ligy národní házené. To rozhodlo o postupujících do play-off, no a mapujeme také cestu našich raftařů na mistrovství Evropy do Bosny a Hercegoviny. Podrobnosti za okamžik v menšinových sportech na Beatu.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Basketbalisté Pardubic postoupili poprvé od roku 1984 do finále play-off. Semifinalovou sérii ukončili výhrou 98-87 v Brně a o titul si zahrají proti Nymburku. Závěrečné dvojkolo první ligy národní házené rozhodlo o postupujících do play-off, ale i o sestupu. Základní část vyhráli házenkáři Příchovic, kteří doma prohráli s Krčínem, zatímco druhý Sokol Svinov si dvěma výhrami zajistil přímý postup do semifinále. Do čtvrtfinále jdou Krčín, Nezvěstice, Ostopovice a Kyšice, z ligy sestupují Přeštice a Baník Most. Český triatlon zná nominaci na mistrovství Evropy na olympijských tratích. 13. června se ve Španělsku představí 5 reprezentantů, Zimovjanová, Juránková a Přikrylová, mezi muži Demut a Michálek. Čeští raftaři odjeli na mistrovství Evropy do Bosny a Hercegoviny, na řece Vrbas v Banjaluce budou bojovat ve sprintu, slalomu i raftcrossu a patří k favoritům v mužských, ženských i smíšených kategoriích. Svaz vodáků zároveň nesouhlasí se startem ruských posádek ani pod neutrální vlajkou. Praha bude od 25. června do 4. července hostit mistrovství Evropy v boxlacrossu v arenách v Radotíně, na Jižním Městě a v Malešicích. Turnaje se zúčastní 18 mužských a 7 ženských týmů. Česká mužská reprezentace chce před domácím publikem bojovat o zlato, ženská také míří na medaily. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Facebooku a popisuje nebe jak černá. Harley na beatu, 11:45 dopoledne, jenom lepší zpráva z Pražského okruhu. Ten byl dneska dopoledne uzavřen kvůli vážné dopravní nehodě osobního auta motorkáře, přistávala tam helikoptéra.

0: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
1: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobola.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: To byl Led Zeppelin na beatu 4 minuty před 11. dopoledne. Za chviličku Shimmy, zprávy po zprávách Queen, Beatles anebo Ozzy. Osbourne.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu mezi D1 a D5 nesouvislé kolony, jak už od nás víte, jenom narostlo to zdržení kolem 25 minut. V tomto úseku naberete, jedete-li osobním autem. Pozor na okrese Brno-Venkov, na 52 u Pohořelic jezdí kivadlově pouze jedním pruhem. Zasahují tam složky integrovaného záchranného systému u bouračky nákladního a osobního auta. Na Chomutovsku v Kadani v ulici Kapitána Jaroše srazilo osobní auto chodce. V Praze v Bořivojově ulici se řeší bouračka dvou osobních vozů. Brno, Kaštanová ulice je blokovaná havárkou dodávky a osobáku. A v Hradci Králové na třídě Edvarda Beneše se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunce s teplotami 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Zítra jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě a západě Čech částečné přibývání mraků, teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Montrealu jsou krok od vyřazení z bojů o Stanley Cup. V domácím zápase finále východní konference dnes podlehli Caroline 0-4, když na brankáře do Beše mířilo 43 střel. Stav série je 1-3. O koupi pardubické společnosti Explosia mají zájem zbrojařská skupina Colt.cz spolu s francouzskou firmou Jurenko. Přišli s tím dnešní Hospodářské noviny. Pražané si u hygieniků stále častěji stěžují na zdravotní potíže po jídle z restaurací Bister nebo prodejen potravin. Ve 40% jsou stížnosti opravněné. Hygienička Martina Houkvicová říká.
2: Bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední dva roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Na šampionátu ve Švýcarsku se dnes hrají čtvrtfinále. Od 16:20 naši vyzvou Finsko a Kanada nastoupí proti USA. Večer od 20:20 se utkají domácí se Švédskem a Norsko s Lotyšskem. Českou reprezentaci trápí nízká produktivita, nevyrovnané výkony a nejasná role některých hráčů, včetně útočníka Blimla. O brankářské jedničce se rozhodne až podle zdravotního stavu Kořenáře.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Radio B. Classic Rock.

taková muzika, kterou nikde jinde nenajdete.

Dopoledne musíme přelézt přes Finy a pak se teprve uvidí. Teď je 16, no možná už 17, tedy 2 minuty po 11:45 dopoledne. Jenom kontrola půlnočních desek nejvíc nebo nejlépe je na tom album Tulák po hvězdách od skupiny Progress 2, 437 býťáckých hlasů. Mluvím o anketě, která je na titulní stránce našeho webu Půlnoční desky. Každotýdenní, vždycky o půlnoci z neděle na pondělí, každý týden vám dáme 6 možností, mezi kterými vy můžete celý týden vybírat. V tomto týdnu je to tedy až do neděle 31. do půlnoci. No a 2 desky, které na konci týdne mají od vás, od býťáků, nejvíc hlasů, tak ty potom vezmeme ty desky a zahrajeme si je následující týden v úterý 1 a ve čtvrtek 2 jako půlnoční alba. Zatím tedy Tulák po hvězdách, tam asi to nebude mít konkurenci, jestli ta druhá deska, která půjde do éteru, bude od Greta Van Fleet a nebo od Uda, protože tam je rozdíl minimální. Greta má 296, Udo s deskou Steel Factory 240 hlasů, tak o tom rozhodnete vy v následujících dnech během dneška, pátka, soboty a také neděle až neděli 31. o půlnoci bude ten stav konečný. Je to online, vidíme to okamžitě, kdo kolik má hlasů. Třeba když se na to teď podíváte, tak svým hlasem můžete tak nějak jako přiklonit ten jazyček vah na tu správnou míru, kterou vy si vyberete. Radiobí.cz jsou naše webovky, můžete se na to podívat klidně hned, anebo kdykoliv do neděle 31. května. Blue Effect s Vladimírem Mišíkem, to dobře víte, že není tahle muzika, ta přijde záhy, hnedka po Dars.

Tam tedy začíná někde Blue Effect Street, Blue Effect a Vladimír Mišík na beatu 2 minuty před 11:30 dopoledne, kdyby někdo chtěl živák od Pink Floyd, tak a pošmáknout si u něj, tak za chviličku se dočká Coming Back to Life od Pink Floyd v živé verzi už za chviličku. Do toho třeba ještě Moty od Rammstein anebo Rock and Roll All Night od kapely Kiss za okamžik na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

tedy Mutti, tedy Muta, Rammstein v programu Rádia Beat ve 11:45 dohrává tahle muzika. Před náma je skladba Kole Yesterday od skupiny Framus Five a Michala Prokopa. Michal Prokop je pedagogický dozor na festivalu Krásné ztráty, který i letos proběhne na statku ve Všeticích mezi 14. a 15., tedy rovnou 14. a 15. srpna. Je tam spoustu zajímavých interpretů. Letos vystoupí Čechomor, taky Michal Pavlíček s Bárou Basikovou a Radkem Škarolídem. Michal Prokop bude hrát jak se skupinou Framus Five, taky s Triem a spoustu dalších zajímavých muzikantů. Nemusíte vůbec, a to je na tomto nejlepší, vůbec nemusíte řešit vstupenky na tento festival, protože už je dávno vyprodáno, takže jo, úplně to můžete pustit z hlavy. Pokud samozřejmě se nedostanete na vstupenky nějakým jiným způsobem, to by eventuálně šlo.

0: To byly Deep Purple a Speed King. Jestli tím králem rychlosti byl myšleno prase, nebo Emerson prase Fittipaldi, anebo Ayrton Senna da Silva, to se asi už nedozvíme. 3,5 minuty před 12. hodinou, za okamžik tady bude Pepa poprvé. Uslyšíte zpravodajský přehled dne a hned po Pepovi, Lábusovi myšleno, přijde bluesová 12. Dnes Mark Benno, budeme hrát taky Queen's Flag nebo AC/DC. Dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 je před Brnem ve směru od Prahy také ucpáno. Za 9 kříži na 170. kilometru budete brzdit a až do Brna je pak silný provoz. Zdržení pro osobní auta určitě přes 15 minut. Jedete-li ze Svitav na Poličku po 34. u obce Vendolí se řeší bouračka dvou osobních vozů. Na Rychnovsku jedete-li z Týdiště nad Orlicí směrem na Vamberk, tak u obce Častolovice je to na 11. na hlavní, tak zasahují hasiči, záchranka i policisté u bouračky osobního a nákladního auta. Na Vsetínsku přímo ve Valmezu v ulici Kouty se srazila dvě osobní auta. Na Táborsku v Plané nad Lužnicí v ulici Československé lidové armády se řeší bouračka dvou osobních vozů. V Berouně v Havlíčkově ulici také zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u bouračky dvou motorkářů. A pozor, v Jičíně, tam se v ulici pod Koželuhy jezdí kevadlově jedním pruhem kvůli tomu, že tam došlo k poškození elektrického kabelu průjezdem nákladního auta. To snad ne.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se mírně oteplí. Večer bude v Čechách postupně od severozápadu přibývat oblačnosti.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tři čeští tenisoví reprezentanti včera postoupili ve 2 hrách na French Open do 3. kola. Dál jdou Menšík, Muchová a Bousková. Vypadli Macháč a Bejlek. V deblu postoupili Siniaková s Townsendovou a Pavlásek s Riklem. Hned v úvodu naopak skončili Nosková s Valentovou a duo Kopřiva Pěčonka. Cyklistický závod Giro d'Italia má za sebou už 17. etapu. Vyhráli Dan Valgren, Jan Hirt dojel 12. a posunul se na 16. místo celkového pořadí. V čele závodu zůstává Jonas Vingegaard. Digitalizace sociálních dávek se odkládá. Místo letošního července má nabíhat postupně až do září příštího roku. Novela schválená senátem také stanovuje předporodní rodičovský příspěvek na 15 000 korun měsíčně. Stát chce ještě víc regulovat kratom. Premiér mluví o zvýšení věkové hranice na 21 let nebo o dalším omezení prodeje. Odborníci se na zákazu neshodnou, ale někteří varují před růstem černého trhu. Jsou spíš pro prevenci a informovanost. Krajský soud řešil další stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky v Pardubicích. O 2 nových stížnostech zatím nerozhodl veřejně. V předchozích 4 případech je zamítl. Ve vazbě je 7 lidí. Policie jich zadržela celkem 11. Státní zástupce obžaloval čínského občana kvůli podezření ze špionáže pro Čínu. Je ve vazbě. Policie ho zadržela jako prvního obviněného podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová 12.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

To jsou Queen's Reich a Silent Lucidity v programu Rádia B. 9 minut zbývá do půl jedné odpoledne. Dneska má svátek Vilém, protože je 28. května. Vilém díky Nadě Urbánkové v nás evokuje pečící se housky. Dneska klidně můžeme svátek Viléma oslavit právě takovouhle čerstvě upečenou houskou. Je taky den Martiny z Passion Fruit. Tady je to napsáno v těch našich chytrých análech. Martiny Passion Fruit, docela zajímavá kombinace. Martiny s Mučenkou, takový James Bond, ten používal jiné ovoce než Passion Fruit, asociuje vodku a protřepat a nemíchat, to dobře víme. Je světový den her a mezinárodní den menstruace. Dobře, tady tu oslavu asi jaky vynechám, ale co je na výsost krásné pro dnešek, pro každého, kterého 28. května, je světový mezinárodní den brisketu. Brisket, fančmekři, co dělají barbecue, ne grilování, grilování a barbecue, to jsou dvě naprosto odlišné disciplíny, ale vy, co děláte barbecue, tak brisket, že jo, hovězí hrudí na té jedné polovině libové maso, plné šťávy, na té druhé polovině potom silně kolagenní maso, které ve spojení s tou druhou libovou částí představuje naprosté štěstí a nebe v hubě. Každá, nebo každé opravdové Texas barbecue, tak se nemůže obejít bez brisketu, ale k tomu, abyste ho správně připravili, potřebujete stovky a stovky hodin u smokeru, aby se vám pak na konci podařilo vyždímat ten butcher paper do poslední kapky na to hnědočerné připravené maso Krista Pána. Já bych si dal hned teďko půl kila na utření huby okamžitě teda. A dáme si o víkendu ve Slavkově u Brna na Fresh Festival. Tam smokeři jsou a barbecue tam je a brisket samozřejmě taky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

naznačuje rozdíl mezi astronomií a astrologií, přičemž astronomie úplně prdí na astrologii. Horoskop v podání kapely Krausberry v programu Rádia B teď 12:30 odpoledne. Za okamžik Bára od Kabátu, taky Happy Together od Turtles, anebo Sweet Home Alabama od Lynyrd Skynyrd. Ale ze všeho nejdřív, za chviličku Pepa Lábus s Beatoskopem.

0: Bítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás kolega Luboš Dvořák připravil hlubokou sondu do historie motorsportu.
2: Celý letošní rok se pro automobilku Škoda nese ve znamení jubila 125 let působení v motoristickém sportu. Škoda Muzeum Mladé Boleslavy se k oslavám připojuje mimořádnou výstavou o její bohaté historii, ověčené spoustou cenných trofejí. V hlavních prostorách Škoda Muzea našlo své místo 15 exponátů, které spojuje téma motorsportu a rychlosti. Nechybí mezi nimi průkopník na rychlých tratí vůz Laurin a Klement z roku 1908, legendární Škoda Popular z roku 1937 či ikonický speciál Škoda 130 RS z roku 1978. Mezi vystavenými závodními vozy našly své místo i novodobější speciály, jako například Škoda Favorit z roku 1993, Škoda Fabia Super z roku 2009 a třeba i skutečný unikát v podobě upraveného vozu Škoda Octavia VRS, který disponuje s výkonem přes 600 koní a v roce 2011 dosáhl rychlostního rekordu 365 km. V hodině. Muzejní přehlídka toho nejrychlejšího potrvá do ledna příštího roku.
0: Bítoskop.
1: Společnost Hasbro představila speciální edici populární deskové hry Monopoly inspirovanou Formulí 1. Místo klasického obchodování se tak nově můžeme vydat závodit po nejslavnějších okruzích z kalendáře F1. V nové verzi hry s názvem Monopoly Grand Prix nahradí ulice a nemovitosti jednotlivé okruhy, které jsou součástí kalendáře F1 pro rok 2026. Na herním plánu se tak objeví všech 24 závodů, včetně Monaka, Silverstone nebo Suzuki. Bítoskop je v závěru, teď přichází další rocková pecka na rádiu Beat.
0: Beat, Beat u nás. Rádio Beat.

byla Bára a kabáti, všechno krásný, zdá se mi, jedna minuta, možná už dvě minuty, po tři čtvrtě na jedno odpoledne. Zítra vysíláme opět živě z jiného místa, než odkud vysíláme živě primárně, tedy platformně. Vyrážíme do Brna, kde rozbijeme naše mobilní studio. Zítra budeme u Bikers Crown v Brně na Kaštanové ulici. Standa Rubáš to celé obhospodařuje mezi 12. a 14. Zítra v Bikers Crown v Brně v Kaštanové ulici budeme vysílat živě. Každý, kdo přijde, může poručit muziku na přání a my mu ji zahrajeme a uslyší to všichni. A navíc můžete se rovnou rozhlédnout v prodejně Bikers Crown v Brně. Můžete přijet na motorce samozřejmě, přijet na kole nebo přijít pěšky, to už necháme na vás. Každopádně se na vás těšíme a je to taková ta další jízda z toho seriálu celojarního a celoletního s prodejnami Bikers Crown po celé České republice. Tak, připraveni jsou Bon Jovi do 13. hodiny, to bychom měli stihnout, ale až po takovém prvku, který přímo jako volá, zvedá ruku a říká si, proložte také vysílání Rádia Beat mnou. Tím prvkem, který zvedá ruku, je Klimpr a proto Klimpr v podání skupiny Slate je v éteru Rádia Beat.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák mi z vás obolá.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Tohle byly Bon Jovi v programu Rádia B 2 minuty před 1 hodinou odpoledne, tedy před 13. Pepa Lábus, doufám tedy, že mě slyší a že má také hodinky a přijde sem do studia proto, aby přečetl zprávy. Po zprávách Lex od ZZ Top budeme hrát Jimiho Hendrixe, taky Stanislava Kláska Kubeše z ETC a pak Andersona, Brafforda, Wakemana a Howa, Brother of Mine, krásná 11-minutovka po 13. hodině na beatu.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Na Pražském okruhu ponejprv ve směru od letiště kolem D5 a dál mezi 24. a 17. kilometrem je 10 minut zdržení pro osobní auta. V opačném směru Pražského okruhu od Zbraslavy v úseku Lochkov-Ořech, tedy mezi 14. a 21. kilometrem, je zásek minimálně na 10 minut. D5 z Plzně do Prahy je také ucpaná, od 11. kilometru před Prahou se popojíždí. Než dojedete na Zličín, ztratíte 10 minut a D8 od Roudnice na Prahu na 8. kilometru vjedete do Štrůdlu a až do Libně se poskakuje zdržení taktéž 10 minut. Dálnice D1 z Prahy na Brno na 172. kilometru za 9. kříži se brzdí, zdržení 10 minut. Na Liberecku od Hrádku nad Nisou směrem na Chrastavu na 35. u obce Chotyně se srazilo nákladní a osobní auto. Pozor také v Brně na Vídeňské. Je to UTčka se Strážní ulicí směrem do centra města. Srazila se tam, nebo je tam bouračka osobního auta, které trefilo, nebo osobní auto srazilo 2 osoby. Takhle je to. Na Lidické třídě v Českých Budějovicích směrem na Včelnou zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u havárky 2 osobních vozů a na Karvinsku v Havířově v Těšínské ulici se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se mírně oteplí. Večer bude v Čechách postupně od severozápadu přibývat oblačnosti.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Bývalý basketbalový reprezentant Tomáš Vyhoral už nebude hrát za Ústí nad Labem. Sluneta, která v ligovém play-off vypadla ve čtvrtfinále s Opavou, informovala o jeho odchodu na sociálních sítích. Vyhoral v minulosti nastupoval za Poděbrady, USK Praha, mistrovský Nymburk, Kolín, Děčín a Pardubice. Senát schválil roční odklad pro používání Národního geoportálu územního plánování. Povinné by mělo být jeho používání až od 30. června příštího roku. Technickou novelu dostane k podpisu prezident. Odklad souvisí s novelou stavebního zákona, kterou senátorům představila ministryně pro místní rozvoj Mrázová. Roční odklad má podle ministerstva poskytnout čas na jeho dostatečné otestování a zavedení do praxe. Systém je už podle ní funkční. V 86 letech zemřel Jan Hraběta, herec a komik, člen divadla Járy Cimrmana. Jako cimrmanolog užíval titulu doktor inženýr. V legendárním souboru působil od konce 70. let. Upozornil na sebe mimo jiné rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Útočník dnes na vlakovém nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal 3 lidi. Stav některých zraněných je vážný. Policie uvedla, že útočníka zadržela. Jde o 31-letého Švýcara. Motiv činu není znám. List Blick napsal, že podle svědků vykřikoval Allahu Akbar. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Haraši ve věži, tohle to mi nedělej, Stanislavka, Kláse, Kubeš, ETC, kdo dnes přijde, tak se jmenuje tahle píseň, která teď na beatu dohrála za dobrých 15 vteřin, ale teď už zase ne, teď už za 14, možná ještě za míň, tak bude půl druhé odpoledne za okamžik Aerosmith, taky Cat Stevens, anebo Stone Cold Crazy, tentokrát ne od Metallica, ale od té druhé kapely, která má stejnou písničku se stejným názvem, tedy od skupiny Queen.

Co máte album Get a Grip, tak se na ní můžete teď podívat, anebo si aspoň při přivřených očích, nebo dost možná, když můžete, tak je zavřete a představte si ten obal, tu kravskou s tím piercingem. Myslím si, že je to na zpříjemnění dne tak akorát. Living on the Edge, Aerosmith na beatu ve 13:45 odpoledne. Zítra je pátek, jsou rockerova rána. Na 9:00 sem dorazí Matěj Homola z Vohnoutu. Mají novou knížku, mají novou audioknížku, kterou si sami načetli, což je majstrštyk. Jmenuje se to 30 svíček na dortu a nejenom o tohle dortu a o 30 svíčkách bude v podstatě taková palba otázek na Matěje Homolu. Po 9:00 hned jak Achna skočí, nebo skončí, to záleží, jak se rozhodne, tak si to puste. Myslím si, že by to mohlo stát za to. Navíc Matěj Homola bude hudebním dramaturgem celou tu hodinu. Jakou bude vybírat muziku, to si určitě poslechněte. Do 10:00, tím myšleno do 14:00, uslyšíte na beatu Jiřího Schillingera, Stinga a Joe Cockera.

0: jsou poslední minuty před 14. hodinou na Beatu se Stingem. Za chviličku už tady bude Pepa Lábus, to je jiný kaliber. Připraven už je taky Otasema na hodinu tupláků. První tuplák, dvě po sobě jdoucí skladby za sebou, tak bude dneska se skupinou Iron Maiden. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál potom dolů k Vltavě, tedy k tunelu mezi 24. a 17. kilometrem je ucpáno. To zdržení pro osobní auta je přes 10 minut určitě. Brno, Krpole, Bystřinova ulice, pozor na dopravní nehodu, teď se tam i uklízí vozovka, opatrně tudy. Na Zlínsku ve Vizovicích v Říčanské ulici zasahuje rychlá hasiči i policisté u havárky tří osobních automobilů. Na Kladensku ve Slaném nebo u Slaného na 16. tak je právě teď k řešení havárka dvou osobáků a v Praze, v ulici u Nikolajky, se srazilo osobní auto s dodávkou. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se mírně oteplí. Večer bude v Čechách postupně od severozápadu přibývat oblačnosti.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český plochodrážní jezdec Jan Kvěch bude z pozice oficiálního náhradníka startovat první červnový víkend ve dvoudílné Grand Prix Británie. Na webu to oznámilo vedení šampionátu. Jako náhradník pojede 5. a 6. června v Manchesteru také Dan Anders Thomsen. Dopis, v němž Evropská komise informovala české úřady o rozhodnutí pozastavit proplácení dotací kvůli možnému střetu zájmu premiéra Babiše, se má týkat i zemědělství. Dnes to uvedla ČTK s odkazem na zdroj z Evropské unie. Ministerstvo zemědělství přitom včera uvedlo, že dál vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má prý totiž za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, která byla v souvislosti s Babišovým střetem zájmu přijata. Policisté se záchranáři včera na večer zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde našli přes 20 klientů bez řádné péče. Zdravotníci zůstali na místě do dnešního rána, protože na místě nebyl žádný personál. S péči o seniory pomohl také Červený kříž. Případ řeší policie. Dnes to napsali Novinky.cz. 10 aktivistů z pozemního konvoje mířícího do Gazy zadrželi libijské síly ve místě Sirta. Aktivisté a lékaři ze Španělska, Polska, Itálie, Argentiny, Uruguaye, Portugalska, Tuniska a Spojených států se ocitli v rukou jednotek libijského polního maršála Haftara. Jejich osud je nejasný. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu Tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tak to byly Iron Maiden na úvod dnešních tupláků, dvě písně o trochu ujetých lidech. Jinak bych to asi nedokázal říct, ono to tak je prostě, protože Fear of the Dark jako první, která je z roku 1992, tak byla píseň o chlápkovi, který se pořád bojí, že někde ze tmy na něj něco vyskočí, ano, spod postele, prostě takový ty strachy úplně z čehokoliv, a celý je to proto, že ten frajer podle té písně, tak prostě to má z toho, že pořád sleduje horor a nějakým způsobem studuje okultismus. No a ta druhá, název Still Life, tak to byla píseň z 83. a vlastně je to píseň o chlápkovi, který zase pro změnu vidí démony v kaluži vody, jo, a pak chce spáchat sebevraždu se svojí přítelkyní tím, že se utopí v bazénu. Jak to dopadlo, nebudu vám to úplně říkat, já myslím, že si to může každý tak nějak jako promyslet a vybrat si ten konec, který se jemu samotnému bude líbit. Beatles, další kapela, kterou pro vás mám v dnešních tuplácích, takže brouci tady budou s All You Need Is Love, jako první to bude 67. rok ze Žlutý ponorky, Yellow Submarine, no a Good Day Sunshine, píseň, která vlastně vznikla za jednoho velmi slunečného dne na zahradě u domu Johna Lennona, kde vlastně probírali s Johnem Lennonem prý Paul McCartney to, že Love and Spoonful tehdy udělali velký hit Do You Believe in Magic, a oni se s nimi chtěli nějak popasovat a udělat něco podobného. Takže Good Day Sunshine jako druhá, Good Day Sunshine z roku 66. No, to jsou Beatles. Já jsem o to se mám napřeji příjemný poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Bylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to.
1: Big B.
0: Přeneste se s námi do starých časů.
2: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne, my hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli

0: Good day, sunshine. No jo, tak slunce svítí a ty dny jsou docela pěkný. Proč si o tom třeba i nezaspívat? Teď nás čeká ovšem trošku závažnější téma. Aqualung byla píseň skupiny Jethro Tull z roku 1971 ze stejnojmenného alba. Píseň jako taková je, řekněme, písní, takhle to charakterizoval sám Ian Anderson, písní viny zaplavenou zmatkem o tom, jak se vypořádat s žebráky a bezdomovci. V podstatě je to píseň, která nějakým způsobem reflektuje reakci lidí běžných na, řekněme, takový ty lidi na okraji společnosti, že se na ně často koukáme skrz prsty. No a tohle všechno stvárnil v písni Aqualung právě Ian Anderson a kapela Jethro Tull. Připomenem si jejich tvorbu taky druhou písni, to bude Society Your Woman, skladba z roku 1970 z alba Benefit. Takže tady jsou Jethro Tull.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: To byly Jethro Tull a jejich příspěvek do dnešních tupláků. Co nás čeká dál? Mám pro vás Visací zámek, takže je jasný, že zazní čeština, domácí produkce Cigára a skupina na lovu motýlu. Tady je Visací zámek.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: to pořádný a už volové. Je to od zámku.
1: Naše heslo je...
2: No!

0: Tak a po skupině na lovu motýlů si teď dáme BTO, tedy Backman Turner Overdrive. Tuhle tu skvělou kanadskou kapelu uslyšíme v písních. Vlastně ta první, ta je asi jedna z nejslavnějších. You Ain't Seen Nothing Yet. To je vlastně záležitost, která původně vůbec neměla být hitem. Vlastně vůbec neměla být dokonce ani na desce tahle ta píseň. A oni ji používali jenom v době, kdy ladili nástroje. Prostě když se sešli, tak si říkali prostě zahdžemujem si tuhle záležitost, protože jim tam tak jako všechno sedělo, všechno to tam šlapalo, klapalo, měli to pohromadě, ale nebyla to píseň, kterou by vůbec dávali nějaký extra význam. A proto taky tam vznikla ta záležitost s tím koktáním. Oni totiž nahráli několik verzí téhle písně, naprosto normálních, a ta jedna speciální verze byla dělaná prostě proto, že Randy Backman tam začal koktat v tom refrenu a zpívá tam baby, you ain't seen nothing yet. No prostě je to takový zvláštní a to celý bylo vlastně takový no, pošťuchování. On měl bráchu Garyho, který zadrhával a Randy si z něj dělal v téhle verzi legraci. Když pak pouštěli producentům různý písně, oni hledali nějaký velký hit a pustili si úplně omylem tuhle záležitost, kterou nahrál někdo v době, kdy oni to jenom zkoušeli. A producenti řekli, jo, tohle je ono. A to tam dáme. On říká, to je úplně nesmysl, my jsme to naspívali mnohem líp. On říká, ne, tohle, to koktaví, to tam bude. A takhle to vzniklo a je z toho nejslavnější hit kapely Backman Turner Overdrive. Vydáme se do roku 1974 a poslechneme si ji. A Roll On Down The Highway je druhá, kterou se tady bude reprezentovat kapela BTO. Not Fragile deska ze 74. obsahovala obě tyhle písně. Takže tady jsou BTO.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Depozitář Pop muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák mi z vás obolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Mentorner Overdrive a takové byly dnešní tupláky nabitou. Teď už se blíží 15. hodina a to nezadržitelně. Blíží se taky Pepa Labus, přinese zprávy taky nezadržitelně, no a potom si dáme Guns N' Roses, Davida Bowieho anebo Janis Joplin.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Praze pozor, v ulici u Nikolajky, tady se bouralo osobák s dodávkou, je to takový ťukanec, teď tam probíhá vyšetřování. Náklaďák s osobákem se střetli na prvním kilometru ve směru od Brna na Lanžhot, tedy na dálnici D2, takže ty tam překáží, pozor, i tady počítejte tedy s nějakou komplikací, nejspíš v tomhle případě i se zdržením. Na Mariánskohorské ulici v Ostravě vyšetřují dopravní nehodu 4 osobních vozidel, pozor taky na D1 na 59. kilometru ve směru od Prahy na Brno, stojí odstavený náklaďák. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu oblačnosti částečně přibývat. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese v přepočtu 227 miliard korun. Bylo by to 2x víc než předloňské letní hry v Paříži a 1000x víc než první mistrovství v roce 1930, informoval o tom web Business Insider. Seznam letů armádních letadel, který na pondělním zasedání aktualizovala vláda, nově počítá s cestami ministra obrany Zuny do Berlína nebo jeho předchůdkyně a současné předsedkyně sněmovního bezpečnostního výboru Černochové do Itálie. Tabulku dnes zveřejnil úřad vlády. Ideál obsahuje cesty jen do konce června. Nezahrnuje tak diskutovanou delegaci na summit NATO začátkem července. Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z neoznámení trestného činu včera státní zástupkyně zrušila. Hejtman to dnes oznámil na síti X a pak to potvrdila i okresní státní zástupkyně Martina Dětková. Věc se podle ní vrací policii k došetření. Ukrajinský parlament dnes jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur, to jsou v přepočtu 2 biliony 200 miliard korun. Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027. První platbu slíbila Evropská unie poskytnout nejpozději na začátku června. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Guns N' Roses na Rádiu Beat.

byla Janis Joplin. Tahle ženská prostě vždycky zpívala všechno, ne na 100, ale podle mě tak jako na 200%. I když se říká, že některé verze jejich písní byly skutečně jenom jako zkušební a že teprve později se do toho chtěla opřít, což už potom nestihla, protože přeci jenom 27 let bylo příliš málo na to, aby stihla všechno to, co zaspívat mohla. Ale každopádně v téhle písni bylo znát, jak se do toho dokázala opřít, dokázala ponořit. Mimochodem píseň o zamilované ženě, která je tak okouzlená tím chlapem, do kterého se zamilovala, že je ochotná ulomit kus svého srdce, jenom aby mu ho mohla dát. Tak takhle to bylo v té písni. To byl song z roku 68, Janis Joplin, samozřejmě ho má připsaný tenhle ten hit už na věky věků, ale zásluhy patří na téhle té písni taky kapele Big Brother and the Holding Company, což byla jedna z těch kapel, se kterými zpívala Janis Joplin, než se v roce 68 stala solovou zpěvačkou. No a tohle byla tedy jedna z těch písní, které naspívala právě s touhle kapelou a později ji zpívala i solově a stal se z toho obrovský hit. Piece of my heart, tohle byla Janis Joplin. Nám dospívala, my máme 19 minut po 15. hodině, dnes je čtvrtek 28. května, nezapomínejte na to, že Vilém má svátek a tudíž všem Vilémům ta gratulace dneska patří a směřuje. Mám pro vás Olympic a budu pro vás mít za chvíli i Black Sabbath. Tolik tedy z muziky, já jsem Ota Semana, přeji příjemné čtvrteční odpoledne.

Za zmínku určitě stojí býťáci, že zítra je pátek a v pátečním programu, tom dopoledním, tady u nás na rádiu Beat, tak má vyhrazené svoje místo pořad rockerová rána na Beatu. A jakou ránu má po ránu Matěj Homola z kapely Vohnout, to se dozvíte, když budete poslouchat mezi 9. a 10. Vojvodák ho tady bude zpovídat, bude určitě o čem mluvit, protože kromě tedy muziky Vohnoutů, tak vězte, že tahle kapela už má na krku 3 křížky, no a v rámci těch oslav vznikla kniha a následně taky audiokniha těch vzpomínek, tedy členů kapely Vohnout. Oni sami si ji nejenom napsali, ale i načetli. Jo? A v té audiopodobě ji budete mít příležitost poslouchat u nás na Beatu už od 1. června. To jenom, abyste byli v obraze. Každopádně zítra si nechte ujít ten rozhovor mezi 9. a 10. rockerova rána na Beatu a zítra Matěj Homola, co by host Vejvodíka tady ve studiu. Bude to určitě stát za to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Viděl jsem film Doors od Olivera Stona, četl jsem knihu Nikdo to tu nepřežije Jima Morrisona a naposlouchal prakticky celou tvorbu téhleté formace, téhleté kapely. To byly Doors a tahle píseň, ta se prostě nikdy neoposlouchá. Mám pořád neskutečné množství energie. Je z roku 1967, Break On Through dozněla před malou chvílí. Mimochodem v té písni Jim Morrison prostě chtěl otřást světem, chtěl to všechno prostě rozbít, nějak rozbořit, svržit, svrhnout jakýkoliv řád. On to tenkrát v nějakém rozhovoru dokonce říkal v 66., že vlastně ho zajímá cokoliv, co se týká vzpoury, chaosu, nepořádku a vlastně všeho, co zdánlivě nemá vůbec žádný smysl. Byla to první píseň na prvním albu skupiny Doors, taky jejich první singl a to poté, co všichni přátelé, kámoši, příznivci kapely tak neustále žádali, aby se právě tahle píseň dostala do éteru v rozhlasových stanicích v Los Angeles, no a odtamtud se potom rozšířila prakticky všude. Mimochodem Doors neměli basáka, přestože ta basová linka tam zní velmi dobře, takže většinu těch basových zvuků tvořil klávesák Ray Manzarek a v téhle skladbě si ty basové tóny vypůjčil z písně Raye Charlese. Ta píseň měla název What I Say, ale to není tak podstatný. Podstatný je, že to krásně poskládali chlapi a že to prostě zní do dneška naprosto fantasticky. Break On Through, to byla věc, která dozněla před malou chvílí. Tady je Gary Moore, Steel Got the Blues.

0: byl Gary Moore, fenomenální kytarista, řekněme hudebně rozkročený mezi hard rockem a blues. Na blues vyrostl, pak se věnoval hard rocku a pak si uvědomil, že v šatně vždycky, když se zahřívá a rozehrává na tu kytaru, tak vlastně používá blues, protože tomu bylo blízký a tak to vydával tak jako na přeskáčku. Chvíli hard rock, potom zase vydal bluesovou desku a tohle byla jedna z nich. Takže Still Got the Blues dozněla, blíží se 16. hodina, to já poznám, podle toho, že jsem dobejval vždycky Pepa Lábus a přinese nějaký zprávy. A potom si dáme Rainbow, bude to taky Eric Clapton, či třeba Zuzana Michnová.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Olomouci v Přerovské ulici vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Dva osobáky se střetly také v Šumperku na Žerotínově.

0: ulici i tady probíhá vyšetřování a pozor, ještě další srážka dvou osobáků je předmětem vyšetřování na Přemyslovské ulici v Praze. Ve Školní ulici v Karlových Varech je na vozovce rozlitý olej a zasahují tam hasiči. Prostě to vyteklo z osobáku, takže pozor, býťáci opatrně, jsou tam majáky. D1 mezi 204. až 207. kilometrem ve směru na Ostravu, počítejte s tvorbou kolony vozidel. Tahle zpráva je z Národního dopravně informačního centra. A ještě Krmelín na Frýdecko-Místecku v Paskovské ulici vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu oblačnosti částečně přibývat. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tři čeští tenisté zítra zabojují o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minora z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Žil Teichmannovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Miru Andrejevovou. Organizátoři zveřejnili program na svém webu. Den daňové svobody letos v České republice připadl na 29. května. Nastal tedy o den dřív než loni. Znamená to, že Češi podle výpočtu Liberálního institutu pomyslně pracovali na stát 149 dní v roce. Od zítřka už tak symbolicky vydělávají sami na sebe. Izraelská vláda plánuje rozsáhlou migraci Palestinců z pásma Gazy, řekl to izraelský ministr obrany Israel Katz. Podle něj bude tento plán aplikován ve správnou chvíli a správným způsobem. Vytlačení Palestinců z Gazy by šlo proti mírovému plánu amerického prezidenta Trumpa, který Izrael loni podepsal.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Brankář Josef Kořenář se nezúčastnil dobrovolného rozbruslení před dnešním čtvrtfinálovým utkáním proti Finsku. V posledních dnech se potýkal se zdravotními problémy. Na ledě byli Dominik Pavlát, který odchytal poslední dva zápasy, i třetí gólman Petr Kváča. Kořenář včera absolvoval v Curychu individuální trénink, zatímco týmovou přípravu vedení mužstva oficiálně zrušilo. Asistent trenéra Jiří Kalous předpokládá, že sestava bude podobná jako v posledním utkání proti Kanadě. Dnes se začne v 16:20. Za favority je sázkovými kancelářemi považován celek Suomi.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Classic rock.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rokové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Zapomenout. To byla Zuzana Michnová, čerstvá členka Beatové síně slávy. Uváděli jsme ji do Beatové síně slávy v pátek při tom večírku Rádia Beat. No a to je vlastně minulost. Nedávná, ale přesto minulost. A taková, řekněme, úplně hmatatelná budoucnost je hokej, protože naši nastoupí proti Finům už vlastně za pár minut. Když se dívám na hodiny, teď máme 15 minut po 16. Za 5 minut to začíná. Budu to sledovat po očku a budu vás taky informovat, jak se bude dařit nebo nebude dařit. Doufejme, že ta první verze bude lepší, že bude nějak fungovat. No a v stejnou dobu, tedy v 16.20, nastupují také proti sobě na mistrovství světa hokejisté Kanady a Spojených států. Potom večerní zápasy přinesou utkání ve 20.20 Norsko, Lotyšsko a Švýcarsko, Švédsko. Tak, našim budem samozřejmě držet palce, v 16.20 to začíná. Tady jsou teď Queeni, za chvíli pro vás budu mít Stefan Wolf, já jsem Ota Semana, přeji příjemné čtvrteční odpoledne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Přemýšleli jste někdy o tom, kdo z nich je vlastně takový větší pohodář, jestli Keith Richards a nebo Mick Jagger? Já myslím, že tahle píseň je vlastně důkazem toho, že to bude asi Keith Richards. Tedy to si myslím já samozřejmě, ale co se týče té písně jako takové, tak ona vlastně začala původně už ve druhé polovině 60. let, jí skládal Keith Richards pro svého tehdy novorozeného syna. A on se vlastně psal rok 69, když Keith litoval, že od tohohle toho malého novorozence musel jet na turné a že si vlastně to mimino moc neužil. Napsal ten text a když ho ukázal Micku Jaggerovi, tak ten to prostě vzal, celý to seškrtal a přepsal to do textu svýho, který mu připadal jakože lepší. Jo? A Keith Richards nehnul ani brvou a v podstatě to tak jakože přijal. Z toho původně jeho textu zůstalo jenom divocí koně mě nemohli odtáhnout. A všechno ostatní tam dotlačil potom Mick Jagger, který z toho udělal vlastně píseň, která je o jeho vztahu, nebo byla o jeho vztahu s Marianne Faithfull, který se v té době rozpadal. Keith Richards naprosto bohorovně v podstatě tuhle píseň s Mickem Jaggerem zahrál a nikdy se proti tomu nějak nebouřil, nebo alespoň to nebylo nikde vidět na veřejnosti. Jestli se o to porvali nebo si dali páku, to nemůžu říct, protože jsem o toho nikdy nesvítil. To byly Stoney a jejich Wild Horses, píseň, která nakonec vyšla až teprve v roce 71 na desce Sticky Fingers. Za chvíli tu budou AC/DC a jinak hokej je furt 0-0.

byl Rumpál, rande se smrtí, já jsem slíbil, že budu po očku sledovat hokej, no tak nemám dobrou zprávu, naši prohrávají 0-1 s Finy a řekl bych, že zaslouženě, zatím tedy ty Finové jsou přece jenom o chlup, možná o trochu chlupatou deku lepší a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, samozřejmě budu i nadále sledovat tenhle zápas a nejspíš i ty další, abych to, nebo ty další, on je vlastně další, jenom jeden, který běží současně, abych vás případně informoval. Teď vás třeba můžu informovat o tom, že pro vás mám Hotel Kalifornie, tady jsou Eagles.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobola.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Won't Back Down. Tak tohle byl Tom Petty a přivedl nás k 17. hodině. Hokej. Po první třetině 0-2 prohráváme s Finy a když řeknu, že nám Finové nedali vlastně ani čuchnout, tak si myslím, že nebudu daleko od pravdy. Uvidíme, jaká bude druhá třetina. Za chvíli zprávy s Pepou Lávusem, pak Def Leppard, taky John Lennon nebo Luboš Pospíšil, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ta první zpráva je z D8, volal mi Martin.
2: Ahoj, D8 z Prahy na Ústí, za exitem Nová Ves, v tom stoupání nějaký 19,5 km. Nakládají tam, auto vypadá na podválníka, je to stažený jenom do levýho. Tak až do tý malý kolony, která tam někdo nepřistane, neudělá z ní velkou kolonu.
0: Tak, to byla tahle informace. Počítejte s dopravní nehodou na ulici 5. května v Praze ve směru do centra. Je to vlastně těsně před sjezdem na Kongresovou. Tady došlo ke střetu dvou osobáků, takže ta ulice 5. května ve směru na Nuselák se asi bude trochu štosovat. S tím musíte počítat a pozor na D1 204. až 207. kilometr ve směru na Ostravu. Tady se tvoří kolony vozidel. Zpráva z Národního dopravně informačního centra. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu oblačnosti částečně přibývat. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká fotbalová reprezentace se v Praze sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Trenéru Miroslavu Koupkovi se hlásilo všech 29 hráčů v nominaci. Zdravotně jsou v pořádku. Tým zahájil kemp v Praze, který vyvrcholí v neděli přípravným zápasem proti Kosovu na Letné. Po něm Koubek zúží kádr o 3 hráče a oznámí konečnou nominaci na šampionát, která bude čítat 26 jmen. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 43,58 a nafta za 40,26. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem dnes činily 44,16 za litr benzínu a 40,85 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech snížily. V 91 letech zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, rodným příjmením Soudková. Ve své době byla považována za majitelku vůbec nejhlubšího ženského hlasu v Československu. Proslavila jí píseň Kočka ze Záběhlic z filmu Smrt černého krále. Její hlas byl známý také ze seriálu Hříšní lidé města pražského. Členské státy Evropské unie formálně finálně potvrdily uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu a také vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamas. Potvrdily to diplomatické zdroje. Uvalení sankcí odsouhlasili na dnešní schůzce v Bruselu unijní ministři průmyslu a obchodu. Českou republiku zastupoval ministr Havlíček. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Def Leppard. Na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Just Like Starting Over, tohle byl John Lennon, no a býťáci, my máme 14 minut po 17. hodině, já jsem Ota Semana, přeji vám pohodové čtvrteční odpoledne, touhle dobou tady bývá normálně Standa Rubáš, ale ten už se pravděpodobně vydal směrem do Brna, takže já tady zůstávám do 19. hodiny, to, že v Brně bude zítra Standa Rubáš v tom areálu Bikers Crown, tak to všechno tady já ještě řeknu, k tomu se dostaneme samozřejmě, jinak podrobnosti najdete na našem webu. Hokejová podrobnost je celkem jasná, protože na začátku druhé třetiny naši prohrávají s Finy už 0-3. Tak mají co dělat, aby to do konce zápasu nějak trošku učesali, uvidíme, jestli se to podaří. Každopádně já pro vás budu mít teď Luboše Pospíšila, za chvíli taky něco od Pink Floyd, no a dojde asi ještě i na Status Quo a pak zase další a další věci. Pojďme tedy na toho Luboše Pospíšila, dál cestu znám.

0: Poďme status quo, nás za chvíli čekají menšinové sporty s Petrem Šimáčkem, ten většinový sport, tam je to pořád 3-0 pro Finy, ale pravda je, že takhle v půlce zápasu si říkám, že to pravidlo o tom ručníku hozeném do ringu není úplně špatný třeba zvažovat v některých dalších jiných sportech, protože pak bychom si ušetřili spoustu utrpení. Nicméně uvidíme, třeba se to ještě změní. Každopádně sledu i ten druhý zápas, takhle jako po očku, tak Kanada vede nad Spojenými státy 1-0, zhruba v polovině zápasu naši jdou teď do přesilovky, tak třeba se to nějak zlepší. Co se týče menšinových sportů, ty uslyšíme za chvíli, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a pojďme se tedy podívat na silnice. Vězte, býťáci, že na desítce na 72. kilometru trasy Praha-Turnov u Ohrazenic na Semilsku leží na vozovce plastová bedna. To je velmi nebezpečná situace. Tak opatrně na D46 na 32. kilometru trasy Vyškov-Olomouc je dopravní nehoda, osobák tam naboural do svodidel. Dále pak počítejte na D0 na 26.5. kilometru trasy Ruzyně-Modletice, že jsou v sobě osobák s nákladňákem, a ještě na D8 na 9. kilometru ve směru na Prahu vyšetřují havárii dodávky s autobusem. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Basketbalisté Pardubic postoupili poprvé od roku 1984 do finále play-off. Semifinálovou sérii ukončili výhrou 98-87 v Brně a o titul si zahrají proti Nymburku. Závěrečné dvojkolo první ligy národní házené rozhodlo o postupujících do play-off, ale i o sestupu. Základní část vyhráli házenkáři Příchovic, kteří doma prohráli s Krčínem, zatímco druhý Sokol Svinov si dvěma výhrami zajistil přímý postup do semifinále. Do čtvrtfinále jdou Krčín, Nezvěstice, Ostopovice a Kyšice, z ligy sestupují Přeštice a Baník Most. Český triatlon zná nominaci na mistrovství Evropy na olympijských tratích. 13. června se ve Španělsku představí 5 reprezentantů, Zimovjanová, Juránková a Přikrylová, mezi muži Demut a Michálek. Čeští raftaři odjeli na mistrovství Evropy do Bosny a Hercegoviny, na řece Vrbas v Banja Luce budou bojovat ve sprintu, slalomu i raftcrossu a patří k favoritům v mužských, ženských i smíšených kategoriích. Svaz vodáků zároveň nesouhlasí se startem ruských posádek ani pod neutrální vlajkou. Praha bude od 25. června do 4. července hostit mistrovství Evropy v boxlacrossu v arenách v Radotíně, na Jižním městě a v Malešicích. Turnaje se zúčastní 18 mužských a 7 ženských týmů. Česká mužská reprezentace chce před domácím publikem bojovat o zlato, ženská také míří na medaily. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat. Rádio Beat.

Naši snížili v přesilovce 5-3 na 1-3, takže už to nevypadá tak úplně děsivě. Ten výsledek uvidíme, jak to bude vypadat dál. No a co se týče druhého zápasu, tak Kanada vede nad Spojenými státy 2-0. Tolik tedy k hokeji. K tomu, co jsme teď slyšeli, to byla kapela America a jejich vlastně velmi slavný single Horse with No Name. Kapela America vznikala vlastně na přelomu 60. a 70. let a v Anglii zakládali synové amerických vojáků, kteří sloužili na základně v Anglii, a přestože koně jako takový, tak byly používány spíš, řekněme, v takový té drogový komunitě, to znamená, že měli spíš koně stvárňovat heroin, a proto se taky o té písni jako takový říkalo, že je nějak spjata právě s těmito věcmi, tak není to vůbec pravda, protože spíš to byla vzpomínka na život v poušti, kde otec zpěváka Davyho Bunnella tak sloužil jako voják a tam strávil Davy dětství a tím pádem tu poušť a celkově tu americkou nějakou přírodu, tak tu chtěl zachytit v téhleté písni. Vzpomínal, prostě se mu stýskalo v té Anglii, to tam pořád pršelo. Takže Horse with No Name, pecka, kterou jsme od Ameriky slyšeli. Teď si dáme oheň a Lucii.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 29 Palms, tohle byl Robert Plant, no a nás čekají zprávy na 18. Potom 60. 6 o'clock rock, takže tři kousky ze 60. let, no a zprávy ty přinese samozřejmě Pepa, pojďme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Třetí třetina hokeje ještě nezačala, takže vám nemám co novýho říct. Co se týče dopravních nehod, vězte, že ve Strahovském tunelu ve směru dolů na Smíchov, tak tam došlo k hromadné nehodě. 9 vozidel, tam počítejte tedy s tvorbou kolon vozidel a pokud možno volte asi úplně jinou trasu. Bude tam probíhat nějaké vyšetřování a odstraňování následků. 13. 61. kilometr trasa Karlovy Vary Liberec, nebo Chomutov, v tomhle případě u Vrskmaně na Chomutovsku. Stojí tam odstavené porouchané vozidlo, tak pozor. Pozor také v Děčínské ulici v České Lípě, dva osobáky v sobě. Na D11 ve směru od Prahy na 98. kilometru ve směru od Prahy na sever, tedy na Hradec, tak tady počítejte z havárií osobáku a v Charvátově ulici v Praze vychází kouř z kanálu a tak to tam uzavřeli hasiči a teď budou tam nějakým způsobem zasahovat. Počítejte s tím. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
3: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu oblačnosti částečně přibývat. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Matěj Kovář půjde do nadcházejícího mistrovství světa v Americe jako golmanská jednička českých fotbalistů. Brankář PSV Eindhoven na tiskovce na srazu národního mužstva v Praze před závěrečnou přípravou řekl, že mu to nastínili trenéři. Věří prý, že reprezentační výběr na šampionátu postoupí ze skupiny do vyřazovací fáze. Ministr životního prostředí Červený představil kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. V rámci dotačního programu bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci ale získají jen nízkopříjmové domácnosti. Rodinný dům může na komplexní renovaci obdržet dotaci až 2 miliony korun. Podle Červeného bude program běžet minimálně do roku 2029. Minister práce a sociálních věcí Juchelka a jeho předchůdce Jurečka se ve sněmovně omluvili za počáteční potíže systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Při dnešním sněmovním projednávání interpelace Pirátky Patkové o údajně kritickém stavu a chaotickém spuštění hlášení se shodli na tom, že u velkých systémů jsou takové problémy běžné. Izraelský premiér Netanyahu dnes nařídil izraelským vojákům, aby nebrali v potaz podmínky příměří a převzali kontrolu nad dalšími územími v pásmu Gazy. Izrael teď kontroluje přibližně 60% oblasti. Ovládá tak víc území, než stanovila dohoda o příměří zprostředkovaná Spojenými státy z loňského října. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Vanilla Fudge na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Six o'clock rock je takový mini pořad na rádiu Beat, který každý všední den po 18. hodině ukazuje, jak pestrá byla muzika v 60. letech a jak velké hity vznikaly. Ale taky se, a to je docela zajímavý, v té době ty hity strašně pučovaly, no dá se to tak říct, prostě měli spoustu cover verzí, takže když někdo udělal hit, tak do půl roku ten hit převzala spousta dalších a v podstatě ho zpracovali po svém a hrálo se to prostě jedna báseň, pořád dokola. Takže třeba skladbu, kterou jsme slyšeli jako první, což byla dnes tedy píseň You Keep Me Hanging On, tak tu dávali dohromady, nebo jako první zpropagovalo to černošské trio Supremes, děvčata, ale Vanilla Fudge se jí převzali velmi záhy do svého repertoáru a taky nám ji takovýmhle způsobem zpracovali a my jsme si ji teď poslechli. Wonder Boy byla druhá věc, kterou jsme slyšeli, to byly Kings. No a jejich příspěvek je z roku 68, zatímco tedy ta první záležitost byla ze 67. roku, tak tedy Kings 68. a Ray Davis tehdy vysvětloval, že tahle ta píseň vznikala v době, kdy čekal druhou dceru Victorii. No a jsou tam vlastně všechny ty jeho pocity, kterými trpěl v době, kdy se měla jeho druhá dcera narodit, takový ty problémy, myšlenky a tak. A to všechno do toho prostě chtěl zakomponovat. Takže to byla Wonderboy. No a ta třetí, která nás teď čeká, tak ta bude od Wandy Jackson. Vydáme se přesně do roku 1960 a poslechneme si tu o té její party. Takže Let's Have a Party, to je ta věc, kterou od Wandy Jackson právě teď uslyšíme.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovaly den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Cirka 7,5 minuty do konce čtvrtfinálového vystoupení našich hokejistů na mistrovství světa. Stav zápasu mezi Finskem a našimi je 3-1 pro Finy, tak ještě nějaká minutka zbývá. No a co se týče druhého utkání, tak Kanada vede nad Spojenými státy stále 2-0. Jinak naši jdou teď do 4. To je z hokeje. Co se týče motorkářských záležitostí, tak to se bude dít zítra v Brně. Protože k Bikers Crown v Brně vyrazil Standa Rubáš, bude tam mít naše vysílací studio, takový to mobilní, do kterého si můžete nechat přijít nechat zahrát nějakou tu muziku. Mobilní studio bude v provozu od 12 do 14 hodin. Zítra tedy 29. v pátek Bikers Crown na adrese Kaštanová 476/70B Brno Tuřany. Podívejte se na web, najdete tam i mapku, abyste věděli a nezabloudili. Vy, kteří jste z Brna nebo třeba i z dalekého okolí, můžete tam dorazit. No a samozřejmě to celé bude potom taky probíhat tady na vlnách Rádia Beat, kde se spojí Standa s místním pražským studiem, přes něj to bude všechno do éteru. Tak jak to konec konců bývá i na beatových pumpách. Tohle je taková trošku jiná verze. No, takže to je Bikers Crown, teď Cheap Trick, za chvíli doprava a potom taky Beatoscope.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: To byly Cheap Trick a před Býtoskopem ještě krátce stručně. Z dopravy Polaneckého ulice v Praze je blokovaná dopravní nehodou nákladňáku s osobákem. Tři osobáky se střetly na Duškově ulici v Praze. I tady tedy probíhá vyšetřování. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Kaleidoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás kolega Luboš Dvořák připravil hlubokou sondu do historie motorsportu.
2: Celý letošní rok se pro automobilku Škoda nese ve znamení jubilea 125 let působení v motoristickém sportu. Škoda Muzeum Mladé Boleslavy se k oslavám připojuje mimořádnou výstavou o její bohaté historii, ověčené spoustou cenných trofejí. V hlavních prostorách Škoda Muzea našlo své místo 15 exponátů, které spojuje téma motorsportu a rychlosti. Nechybí mezi nimi průkopník na rychlých tratích vůz Laurin a Clement z roku 1908, legendární Škoda Popular z roku 1937 či ikonický speciál Škoda 130 RS z roku 1978. Mezi vystavenými závodními vozy našly své místo i novodobější speciály, jako například Škoda Favorit z roku 1993, Škoda Fabia Super z roku 2009 a třeba i skutečný unikát v podobě upraveného vozu Škoda Octavia VRS, který disponuje s výkonem přes 600 koní a v roce 2011 dosáhl rychlostního rekordu 365 km v hodině. Muzejní přehlídka toho nejrychlejšího potrvá do ledna příštího roku.
0: Bítoskop.
1: Společnost Hasbro představila speciální edici populární deskové hry Monopoly inspirovanou Formulí 1. Místo klasického obchodování se tak nově můžeme vydat závodit po nejslavnějších okruzích z kalendáře F1. V nové verzi hry s názvem Monopoly Grand Prix nahradí ulice a nemovitosti jednotlivé okruhy, které jsou součástí kalendáře F1 pro rok 2026. Na herním plánu se tak objeví všech 24 závodů, včetně Monaka, Silverstone nebo Suzuki. Bítoskop je v závěru, teď přichází další rocková pecka na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

No, co vám budu povídat, co se hokeje týče, na tom mistrovství světa, tak pro letošek už máme vymalováno. 4-1 zvítězili Finové nad naší reprezentací a 4-0 Kanada nad Spojenými státy. Večer se hraje se hrají zápasy Norsko-Lotyšsko ve 20:20 a Švýcarsko-Švédsko ve stejný čas. Tak aspoň jsme si dali ty pozitivní vibrace v podání Ten je After, to je muzika, která dozněla, no a teď jsou tady Deep Purple a jejich Fireball. We'll be right back.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

10 minut zhruba, protože se blíží 19. hodina, tak tady bude depozitář Pop muzea Radek Diesler, jeho roková archeologie v přímém přenosu. Večer u Repráku dnes s Honzou Hamerníkem po 20. hodině, no a po 23. Except a jejich deska z roku 2017 The Rise of Chaos, protože jste si ji minulý týden vybrali, naklikali a ve čtvrtek takhle před půlnocí my ji vždycky hrajeme, tedy tu, kterou si ten týden vyberete celou od začátku až do konce. Dnes to tedy padlo na Except. Takže takový je program dnešního večera. Následující minuty to zvládne Vladimír Mišík.

0: Radio Beat.
1: Další brosivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
3: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář popmuzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. V tom dnešním díle ještě jednou využiji privilej představit zde aktuální aktivitu našeho hudebně zábavného okrašlovacího spolku. Tou je výstava s názvem Schillingerovi Taková normální rodinka, kterou si u nás můžete prohlédnout do konce června a pak ještě většinu září. Už jsem tady z ní nedávno těžil, ale protože výstava pojednává o celém schillingerovském rodinném klanu, ponecháme teď stranou Jirku a dnešní depozitář zaměříme na Milana Schillingera. Má to ještě jednu příčinu. Milan Schillinger po bratrově smrti několik let působil v kapele, která v 80. letech minulého století odvedla na českých rockových lánech velmi slušnou práci. Nikdy jsem ji tu nehrál a vlastně se docela divím proč. A která to je?

0: Ahoj!
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: V březnu 1983 se v týdeníku Mladý svět objevila notička tohoto znění. Pavlem Rotem opuštěné místo ve skupině Projektil převzal Milan Schillinger, jehož dosud na deskách doprovázela skupina Františka Ringo Čecha. Bylo to necelé dva roky po Jiřího smrti. Duben 1981 postavil osiřelé hudebníky před zásadní otázku. Jak dál bez hlasu a tváře kapely? Proběhlo několik pokusů vzít jiného zpěváka, ale realita byla jiná. V létě 1981 skupina přestala existovat. Milan Schillinger se ocitl muzikantsky bezprizorný. Realizoval se ve studiovém projektu strýce Ringa, druhým pilířem týmu, který na albu Ringo 83, dnes zcela zapomenutém, pracoval, byl zpěvák Jiří Hop, kandidát uprázdněného postu po Jiřím Schillingerovi. Ten zároveň zpíval s hardrockovou skupinou Projektil a jednoho dne roku 1983 do ní Milana přitáhl. Na tom albu, o kterém byla před chvílí řeč, Milan zpíval jednu písničku svého bratra. Ta teď následuje.
3: Nazdar Žandováci a přilehlí. Ahoj horní Poličané. Čau, čau. Skupina Projektil přijela za váma. A jak to tak bývá, že? A poslechte si první písničku od nás a tu písničku jistě znáte ze singlu již jmenované skupiny Projektil. To jsme my. No, teď si dáme další písničku, tu znáte určitě, Zlouhrající desky, tu jsme natočili s Frantou Čechem. Ta písnička se jmenuje Stavro!

0: Díky.
1: No, to byl Stavros Niarchos.
2: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
3: Projektil byla taková zvláštní kapela. Ne žádná okresní šmíra, ale první liga taky ne. Sice pod agenturou, takže hudebníci vlastnili kýžené razítko v občance, jenže ne na nějaké velké uživení. Projektil měl navíc údajně pech, že trůnil na některém z dobových seznamů nedoporučených kapel. Musím říci, že téhle historce, která proběhla už na konci 80. let právě v Mladém světě, příliš nevěřím, ale Jaromír Tůma, který tam propíchl, ten seznam údajně taky viděl. Pojďme ale zpátky na koncert.
1: Teďka vám chci říct takovou pěknou věc. Hádejte, proč nás nevidíte. Co? Nevidíte, co? A to je právě to, co dělá náš pořad zajímavým. To, že nás diváci nevidí, protože my ve skutečnosti vypadáme docela pěkně. Takhle si myslíte, vidíte jenom obrysy, vnímáte, říká si to, co to je asi. No, nakonec, není důležitý nás vidět, je důležité nás slyšet. Takže my si dáme písničku o tom, co všichni rádi dostáváme. Co to je, to asi víte, je to dárek.
4: Dlouhý čas jsem chodil zcela sám. Nepříjemným zvuku města tvrdě ponechal. Pak jsem dostal

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Když přijdete k nám na výstavu, uvidíte na ní mimo jiné krabici se studiovým pásem. Obsahuje rozhlasovou nahrávku následující písničky, která tehdy vyšla i na singlu. My si ji ale dáme live.
2: Teď si dáme další písničku, tu určitě znáte ze všech možných sdělovacích prostředků. Je to písnička, která je docela hezká. Snad se vám bude taky líbit, vy taky znáte, takže si ji s náma zaspíváte, že? Ne, tak nic. Třešňová nálada.

0: Depozitář Pop Muzea na rádiu Bí.
1: Teď ještě jedna písnička z alba Ringo 83. Je to jediný cover dnešního depozitáře. Originál pochází od švýcarské, tehdy celkem i u nás známé a oblíbené kapely Krokus.
2: Tak to vidíte. Co? Jaká je nálada? Třešňová anebo štyřková? Třešňová, že? Já vám teda něco řeknu o kapele, vy nás řejmě asi neznáte a nám praskla struna. Takže já vám řeknu jenom pár slov. Skupina Projektil existuje asi zhruba 5 let, z toho 2 roky nic nedělala, jenom se válela. A 3 roky začala něco dělat, takže se přestala válet. Za ty 3 roky jsme stihli něco, něco málo, něco ne, něco jo. Z toho, co jsme stihli, to byl festival Feneser, kde jsme získali slušnou cenu. No, byla slušná. Hezká holka to byla. A pak jsme získali taky místo v Hitčarádě, dokonce 2. místo celoroční, 3. skupina roku jsme byli vyhlášeni a tak dále, já vám to nebudu všechno, to všechno hlavně. Pak jsme natočili několik desek gramofonových, asi je máte doma, možná, že používáte ráno k snídani pod kakao. Je to... Není to tak? Jedna z nich je teda LP deska s Františkem Ringo Čekem, kterou jsme točili minule. Na konci této desky do kotouče je písnička, která se zužuje ke středu, to je tam ta díra, jak se to strká na ten špunt. A ta písnička má název Lásky Cloud!

0: Tak to byl clown lásky, nebo chcete-li lásky clown.
1: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
2: Naše nahrávka pochází z roku 1984 z obce Horní Police. Pravděpodobně se jedná o Horní Polici u Žandova na Českolipsku. Což je docela zajímavé, protože obec znám docela dobře a vůbec mě nenapadá, kde by se ten koncert mohl odehrát. Asi se nejednalo o žádnou tancovačku, neboť z některých proslovů mezi písničkami je zjevné, že publikum na koncertě sedělo. Takže znovu do Police.

0: kyselině sírový. No, ztratí se lecos, že? Ale my teď ani ztrácet nebudem. Vy možná ztratíte teď hlasivky. Protože kdo se nepřidá, je babá sketa. Vy vám znáte horší nadávky? Já taky, ale ty tady nemůžu říkat. No, písnička pochází z Lichnice, z okolí Lichnice. Řádil tam kdysi muž a tomu muži říkali, protože tam jsou železní hory, muž se železní hor. Takže Franta Čech složil písničku Ivan Sekyra hudbu.
1: Muž se železní hor!
0: A vy budete zpívat Holarion!

Tak a teď si zaspomínáme na doby školního sborového zpěvu. Co myslíte? No, je to jednoduchý, je to holario. Kdo nespívá, nedostane žvejkačku, fakt. Neštěte mě. Takže, holario! Holario! Holario! Holario! Holario! A to musí být! Holario! Holario!

0: Holari, jo. To je krásná konstanta tyrolská Holari, jo. Že?
1: Beatová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
2: Je velká škoda, že záznam není kompletní, neboť počítám, že v druhé půlce mohly znít i nějaké písničky ze zemětřesení. Takhle bohužel končí následující skladbou Bohudíky zrovna tou, kterou napsal a zpíval Milan Schillinger.
0: No, dáme si poslední písničku této půlky, po přestánce se setkáme znova a ta písnička hovoří o dívce, která má takový klasický český jméno. Hádejte, který. Luli, Luli, Luli. Luli.

0: Takže na chvilku ahoj a po přestávce zase.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu B.
2: Abychom si naši zprávu o skupině Projektil doplnili, vezmeme si k ruce některé rozhlasové nahrávky. Částečně jsou zpřístupněné na sběrném albu Zpátky do zahrady ticha, které vyšlo v předposledním roce minulého století a dnes je úspěšně zapomenuté. Ale hned ta první s názvem V telefonní budce nevyšla nikdy a nikde.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Milan Schillinger odešel z projektilu někdy v půlce 80. let. Později to nějak nerozpatlával, tudíž nevím, jestli poslední dvě písničky dnešního depozitáře ještě nahrával. Existuje ale mnoho dobrých důvodů pro kladnou odpověď.

svou velkou cen vztahy. Lidi umějí být ve všímavý, dívají se jinak,

Jen se spakali tu na stupínci slávy, pouští levný stříbro zapomnění. Už jsou natočený televizní zprávy,

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Co dělá váš kolega Milan Schillinger? Ptal se na jaře 1988 Jaromír Tůma v Mladém světě, šéfa projektilu Ivana Sekyry. Čerpá vodu někde u vodních zdrojů, ale občas si slibujeme, že spolu něco zkusíme, opáčil Sekyra. V podstatě to byla pravda, až na tu poslední větu. Každopádně už spolu nikdy nic neudělali. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.
0: Radio Beat.

0: večeri u repráku. Na
1: Rádiu Beat. Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky. 8:02 večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Zámerník a zas tady máme čtvrtek. A čtvrtek to znamená večery u repráku, kdy se vždycky tak o něčem povídáme. Vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34. Můžete mi posílat SMSky na číslo 720 001 222. E-maily na adresu studio@radiobeat.cz. A nebo vzkazy do studia z naší apky, kterou předpokládám každý věrný výťák už má dávno nainstalovánu na svém chytrém telefonu pro inteligentní výťáky. Tak a samozřejmě příspěvku k tématu večera nezapomeňte přilepit písničku, kterou byste chtěli slyšet, protože já se pokusím ji tady vyhledat a zahrát vám ji. Ano, takové trošku písničky na přání. No, ale teď to téma. To téma pro dnešek. Tak, co jsem vymyslel? Vymyslel jsem to jednoduše. V neděli nám končí květen a v pondělí je 1. června. A 1. června si všichni pamatujeme z dob našeho dětství, že je Mezinárodní den dětí nebo pouze Den dětí podle toho, jak k tomu kdo říká. A to znamená, že o víkendu bude spousta akcí. Spousta akcí, jak udělat dětem radost. Ať už dětem nebo vnukům, vnučkám, anebo můžeme i zavzpomínat, jak dělali radost nám, když my jsme byli malí a že teda ve většině nás býťáků už je to dávno. Tak třeba například jsem si vzpomněl na závody v běhu v pytlích. No, nebo závody v pomalé jízdě na kole. Kdo byl nejpomalejší, ten vyhrál. Jak na to vzpomínáte vy? Na co se těšíte o víkendu a na co se chystáte nebo dokonce organizujete nějakou takovouhle akcičku pro děti? Jsem s tím. Telefonujte, pište a přejte si písničku. A čím začnem? Dneska začnem kapelou Koloseum. I better warn you, we have a clue what we're going to do. This is going to be pretty interesting.

0: Večeri u Repráku na rádiu Beat.
1: Večeri u Repráku na rádiu Beat a dnešním tématem je Den dětí. Den dětí, který se sice bude slavit až, nebo ten Den dětí bude až v pondělí, ale předpokládám, že teď o víkendu, který přichází už zítra je pátek, tak se bude slavit o víkendu. A vaše vzpomínky mě zajímají. Speciálně teda ty závody v pytlích, jestli se na to pamatujete. No, kamarádi pořádali teď pro děti takovou akcičku minulý víkend a tam se už ukázala taková moderní věc a sice se tomu říká hobby horses. A to je sice tyč od smetáku a na ní je koňská hlava, dáte si to mezi nohy a utíkáte a skáčete přes překážky. Tak možná ty pytle byly zábavnější nebo ne. To nevím. Plánujeme to teď udělat bubenči, že uzavřeme ulici a že teda tam bude závod dospělých, tedy v těchhletěch s těma koňskýma hlavama. No tak uvidíme. No a zatím mi sem přišla jenom SMSka a asi ne celá, ale to nevadí. Ahoj, tak jsem se dnes ve zdraví dožil 60 a tak prosím o 60. A tím to končí, ani podpis není, ani není napsáno, že 60. Jedinou písničku, která se jmenuje 60, mám tady od Romana Dragouna. A gratulace samozřejmě.

Ještě jak strom se větru postavím, jak skála stojím proti úskalím.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádiu Beat.
2: No, tady, ahoj, tady Ládík, Praha Motol.
1: Veliká Ládíku.
2: Veliká radost, že spustil Koloseum. To je moje láska od studentských let. A byl jsem na ní dvakrát.
1: To jsem rád, že jsem tě potěšil. Já na nich snad byl čtyřikrát, člověče.
2: John Heisman, to... No, bylo prostě skvělá kapela.
1: Dobře.
2: Farlow. No, prostě díky, nebudu zdržovat, jo?
1: Dobře, díky, ale počkej. Řekni mi něco na téma Mezinárodní den dětí a přej si písničku.
2: No, Mezinárodní den dětí, no, já už nejsem dítě, protože rodičové...
1: Ani já ne.
2: ...už uhynuli, ale děti mám tři, takže já vždycky, když jim 50, tak jim přeju, protože jsou to furt moje děti. Takže tak.
1: Dobře.
2: No a písničku. No, když mě se to líbí tolik.
1: No tak zpívej.
2: No, to by se ti hodilo. Ale no, dáme tam, tam dáme třeba Gabriela.
1: Peter Gabriel. Cokoliv, no, jo?
2: Cokoliv, jo?
1: Dobře, děkuju za zavolání, hezký večer, ahoj.
2: Díky, mějte taky, ahoj.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne, my hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Pěkný večer, přátel, už máme 9 minut po 8:30. Posloucháte rádio Beat, já jsem on Zámerník a máme večer u repráku. Kdy si tak o něčem povídáme a vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34. Můžete mi posílat SMSky na 720 001 222, e-maily na studio@radiobeat.cz a nebo vzkazy do studia z naší apky. A tématem dnešní večera je oslava Mezinárodního dne dětí. Ano, jinak ano, vzpomínám, je tady někdo píše, vzpomínám si na skákání v pytlích a na 50 korunů uprostřed koláče. Mám dvě děti, kluk a holka, 8-10 let a něco vymyslíme. Den dětí a olympiáda na škole 1993. Hezký, no. Zdravím všechny na beatu a prosím o zahrání něčeho od Elvise pro všechny, co poslouchají. A o víkendu budeme s tatínkem a maminkou stavět bazén pro všechny z rodiny. Léto se blíží. Díky moc, Jirka z Proseka. Tak si dáme Elvise a těším se na vaše telefonáty.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Večery u repráku a teď tady mám takovou vzpomínku na dnešní podvečer či odpoledne. Vojta píše, Vojtu dostal hokej odpolední a píše, ahoj Honzíku, hoď tam prosím mimo dnešní téma něco českýho, třeba Kabáty nebo Tři sestry, nebo tak něco. Na rozveselení Česka a hlavně samotný hokejek, byť to asi neposlouchají. Holt není každý rok posvícení a vyjde to jindy. Bude lepší chemie, bude to víc lepit, líp se to sejde a tak. Myslím, že to neodflákli a hráli, co jim momentální forma dovolila. Buďme rádi, že to čtvrtfinále pokaždý hrajeme, na rozdíl od Slováků nebo Švédů. Já našim hokejistům děkuji. Je to jenom sport a když nejde o život, a teď je tady řada teček. Díkes, Vojta. A Vojta si řekl o burlaky.

0: večeri u repráku. Na
1: Rádiu Beat. Krásný dobrý večer, Bíťanci, Bíťačky. Půl druhé minuty po deváté hodně večerní, tedy po hodně 21. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Zámerník a spolu si tady o něčem povídáme, protože večery u repráku to je taková, no, ano, nejlépe si nalít něco dobrého, posadit se, dát nohy nahoru, klídek a vždycky rozhodující je to téma toho večera. A to téma večera je dnes jednoduché. Den dětí. Den dětí, který se pravděpodobně bude ve vašem případě nebo v případě většinovém slavit tento víkend. A jak na něj vzpomínáte, když jste vy byli děti a co chystáte pro své děti či vnuky? Ano, já jsem tady už vzpomněl ty závody v pytlích. To byla velká legrace. A samozřejmě ještě další atrakce. Takže vy mi můžete na toto téma telefonovat na číslo 210 32 33 34, posílat SMSky na 720 001 222, e-maily na studio@radiobeat.cz anebo vzkaz do studia z naší apky. A nezapomeňte si vždycky přát písničku. Já vám ji zahraju. Tak pojďme na druhou hodinu dnešního vysílání. Ahoj Honzo, sám si pamatuji na své spolužáky. Na sebe ne, já byl odmala štátskripl, kteří se v těch pytlích pokoušeli běhat. A pohled to byl k popukání. Jako dospělý si zase vzpomínám na svá léta u radiokomunikací, kdy jsme tutéž soutěž organizovali na dětský den pro děti našich zaměstnanců. A docela se v té době těšila jejich oblibě. A jestli můžeš, zahraj prosím od Animals House of the Rising Sun. Díky, Roman, České Budějovice. Pište, volejte, Den dětí je téma večera.

0: večeri u Repraku na Radiju Beat.
1: Prkinkář Pepa mi píše: ahoj Honzíku, já si jen pamatuji, že na škole bývalo na 1. června pochodové cvičení. Dobrý, než nám učitel v 5. třídě zabavil flašku slivovice. Myslíš, že bych si za celodenní řezání a štípání dřeva zasloužil Beth Hart, I'd rather go blind? Třeba živák. Díky, Pepa. Milý Pepo, slivovice v 5. třídě. No tak to teda, tak to ani já jsem nebyl takhle zkaženej, strašlivě. A Beth Hart si připomeňme, že dnes koncertuje v Praze a pojďme si ji s chutí dát i s Joe Bonamassou. I'd rather go blind.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večeri u repráku na Rádiu Beat.
1: A tématem dnešního večera je Den dětí, který bude sice v pondělí, ale slavit se bude tento víkend. A SMS-ku tady mám. Zdravím všechny příznivce Rádia Beat. U nás v naší obci, mezi kopci, máme každý rok dětský den s určitým zaměřením. Ryby, zvířátka, piráti. Záleží na tom, co vymyslíme u piva. A zakončuje nám to kapela Benefit, aby jsme se trochu zapařili. A zahrejte od katapultu, co děti mají si kde hrát? Děkuji za celou vesničku. Čaroděj. Ano, katapult, děti mají si kde hrát, až se bude psát rok 2006. A ta písnička se jmenuje jenom Až. Až se bude psát rok 2006. Pojďme na kaťáky.

0: Večeri u Rebráku na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, 2:15 po 9:30. Rádio Beat, Honza Amerník a Večer u Rebráku. Tématem dnešního večera je Den dětí a jeho oslavy a vůbec, no, nejvíc by se mi líbilo, kdybychom tady debatili na téma běhání v pytlích. No, dobře, tak. Ahoj, den dětí, pozor, moje slovenština. Ahoj, den dětí, samozřejmě jsme ho slávili aj my, hlavně v škole. Jsme se snažili učitelům připomenout, že jsme ještě děti, tak žádné zkušeně a písomky. Teraz v tom pokračují aj naše děti. Dal by som zahrať všetkým deťom, aj tým mojím, Twisted Sister, ich oblúbenú skladbu We're Not Gonna Take It.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Večery u repráku na rádiu Beat. Ahoj Honzo, tak jelikož máme holčičku, které bude v pátek půl roku, tak o víkendu vezmeme malou na nějakou pěknou procházku, což má ráda. A tatínek si za odměnu dá dobré vychlazené pivečko. To víš, naše procházky jsou i 10-kilometrové. A já bych poprosil píseň od kapely Pink Floyd, song Brick in the Wall, Another Brick in the Wall, což se na téma docela hodí. Děkuji, Pavel z Uničova, momentálně bydlící v Brně. Píseň posílám tobě a všem býťákům a hlavně dětem.

0: Večeri u Rebraku na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, tady Tomáš ze Zlína.
1: Nazdar Tome.
2: Prosím tě, ty máš teď na programu ten dětský den.
1: Ano.
2: Tože já bych k tomu jenom malinko. Tam, jak bydlel ten děda, jak jsem s tebou mluvil kdysi ohledně těch, ohledně toho vaječného koňaku, ohledně té Lucie.
1: No,
2: no. Už je to chvílu, já vím.
1: Ne, to my tady proberem, kde co, ano.
2: Ano, oni pořádali dětský den, jako myslivce, on byl Nimrod, oni měli na vrchu na přílupu chatu a pořádali dětský den a tam byly soutěže jako poznávání zvířat, lovení rybíček, jak byly takové ty magnety na té udici.
1: Ano, pamatuju.
2: Lovili ty magnety na té udici, ty rybičky, a bylo tam samozřejmě i skákání v pytli, házení kroužků.

0: jsem se kolikrát zamotal.
1: Ano, ano, ano.
0: Co ti zahraju?
1: Já bych tě poprosil, ty tam asi Fleret nebo Vlastu Redla nenajdeš.
0: Ne, to nemám. Ani Fleret, ani Vlastu Redla.
1: Mm-hmm. A Symphonic Rumpál?
0: Taky ne.
1: Taky ne. Jste to kdysi hrávali? No, dobře. Trošku jsme Jetro. Jetroutal.
0: Jetroutal. Dobře, děkuju.
1: Mm-hmm. Taky děkuju.
0: Čau.
1: Měj se hezky, ahoj.

0: večeri u Repráku.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky, máme 2 minutky po 10. hodině večerní. Posloucháte Rádio Bít, já jsem Honza Hamerník a tématem dnešního večera je oslava dětského dne, který sice bude v pondělí, ale oslavy proběhnou tento víkend. A vy máte možnost mi telefonovat, můžete mi posílat SMSky, maily a tak dále a tak dále. K tématu a přát si písničku, to je na tom to nejdůležitější. Tak jsem s tím, máme před sebou ještě hodinku. Honza, Rádio Beat.
2: Honzíku, Martin, Ozy, pozdrav, zdravím tě.
1: Čau, Martin, ahoj.
2: Ahoj, hele, prosím tě, když jsi u těch dětiček, co pak tam hodit nějaký úžasný flag od Black Sabbath z roli DM, Children of the Sea.
1: Člověče, Black Sabbath jsem hrál před... No, dobře, tak co teda? Dobře, Black Sabbath s Roným a kterou?
2: Children of the Sea, krásný vložák.
1: Dobře, Children of the Sea. Dobrá, ano. A co ty, budeš slavit? Máš děti, nemáš děti?
2: Děti mám už vyrostlý, jo, tak no, s manželkou budeme jako...
1: To já mám taky, ale mám vnoučata, že jo?
2: No já taky, no. No. Už jako, no, tak samozřejmě popřejeme po telefonu, no.
1: No to bude pěkně odfláknutý teda.
2: No nebude, jako já to nějak vylepším ještě, jo.
1: Dobře.
2: Tak jo, měj se moc hezky a děkuju.
1: Ty taky, ahoj.
2: Ahoj, děkuju, čau.

0: Večeri u repráku na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Jana.
1: Nazdar.
2: Tak Honzo, 60 prizavání smrti, jo, tak to už jsme tady asi přes nějak.
1: No hodně přes, hodně ano, přes. No,
2: tak můžu se zeptat kolik?
1: Mně je 72.
2: Ty jsi 54.
1: 54, ano.
2: Tak já jsem 53. heč.
1: A, no vidíš.
2: Hele, tak to byla písnička, která, proč ty lidi takhle starý jsou a přemýšlejí o smrti. Kurňa mě 73 a to je jasný, že prolítne nějaká myšlenka, ale proč bych to měla řešit?
1: No, tak.
2: No.
1: Stejně prostě to jednou přijde.
2: No, to víme každý, ale stejně poslouchám jenom Radio Beat. Už 24 let skoro.
1: Tak prosím tě,
2: jinýho.
1: Závodila jsi někdy v pytli?
2: No jasně, jako malá jsme skákali v pytli. No tak to se žustej.
1: Tak přesně o tom chci, aby byl dnešní večer, no.
2: No tak to je úplně super. Honzo, prosím tě, tak co bys mi asi tak zahrál?
1: No povídej.
2: Tak něco od Stonů.
1: No dobře, něco konkrétního.
2: No, teď mě to vypadlo, takový ten song, jak vybrkávačka, takový pomalý to je. No prostě Rolling Stones. Angie, máš pravdu, tak díky moc.
1: Dobře, děkuji za zavolání, hezký večer, ahoj.
2: Tobě taky, ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, Honza Lošo z Liberce, čau.
1: Nazdar Lošo, čau.
2: Hezký večer přeju všem.
1: Ano, určitě. My tobě
2: tomu tež. Dětskému dní, Honzíku.
1: No, povídej.
2: Hele, já sice už mám dávno přes 60, ale stále se cítím být jako malej harán.
1: No to já se cítím taky, to ano.
2: To ti vejvodě a šoťa se musí potvrdit.
1: Možná jako dětina, ne?
2: Ze středeční bytový pumpy tady v Liberci, jaké já jsem magor.
1: Už jsem slyšel, že jsi přišel velmi nalehko.
2: Já jsem prostě těma svýma nápadama tak v dětství, já nevím, jestli někdo taky takovej, ale já prostě, mně to chodí z hůry, od někud si. Jo. A rád se v tom vyžívám.
1: Šťastný
2: a rád
1: člověk.
2: Se vracím do těch dětských let. Když si pomenu na dětský dny, víš, co mě nejvíc bavilo?
1: No.
2: Skákání v pytli, běhy v pytli.
1: Vždyť to je bylo. Přesně téma dnešního večera, ano.
2: A největší sranu jsem měl z toho, když jsem v tom pytli hodil hubu.
1: Nebyl jsi sám určitě.
2: To byly krásný časy, krásný, nádherný.
1: No je.
2: Rád na to vzpomínám.
1: A co ti zahraju?
2: No tak samozřejmě Kysáky, tak třeba Forever, navždy.
1: Forever, Kiss. Dobrá, dáme. Tak jo, děkuju za zavolání. Díky. Hezký večer.
2: Hezký večer, čaute, dítěci.

0: Bylo nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovaly den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne, my hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: Tineri u repráku. Na rádiu Beat.
1: On za rádio Beat.
2: Dobrý den, u telefonu Ruda.
3: Ahoj. Nastar Rudo, ahoj.
2: Volám na Den dětí.
3: Ano, díky Den dětí, ano.
2: Protože jsem musel zavolat svoji dceři, který sice už 25, letos jim je 26, ale pořád je to dítě.
3: No jistě.
2: A to pro mě. Jinak se já si vzpomínám na Den dětí, na ty pytle.
3: No.
2: Proto si moc nevzpomínám, ale když je bylo asi 7-8 let, tak jsme jeli na Den dětí se školou do Plzně do divadla na Prodanou nevěstu.
3: Jej.
2: Pro mě to byl teďka tak hrozný zážitek, bolelo mě záda, bolelo mě celé tělo, neposlouchal jsem to, nudil jsem se, ale už jsem na ní byl asi po 30 letech potom, tak to už se mi líbilo, ale teďka se mi to fakt vůbec nelíbilo. Takže teď jsme neskákali, ale Prodanou nevěstu jsem viděl, ale vůbec se tomu nerozuměl, vůbec se to nebavilo, ale zážitek to byl opravdu pěkný asi.
3: Tak v 7 letech se moc nedivím, no, že tě... Že tě Prodaná nevěsta neoslovila. Dobře, co ti zahraju?
2: Ne, ne, ne. Já bych chtěl od Davida Bowieho Rebel Rebel.
3: Rebel od Davida Bowieho. Výborně, děkuju za zavolání, ahoj.
2: Taky, ahoj.

Thank you.

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: Petr Korál.
1: Krásný teplý večer vám přeje Petr Korál od mikrofonu Rádia Beat na startu dalších uší. No a moje povinnost je pokaždé stejná, myslím ta úvodní povinnost, přivítat hosta. A tím je dneska opět po nějakém čase, po několika letech, Michal Šindelář, zpěvák, bubeník, autor a tak dále. Ahoj Michale.
2: Krásný podvečer.
1: On tady dneska je hlavně zástupce skupiny Blues Not Dead, protože té něco vyšlo, ale na všechno se dostane. Tak dáme si první věc?
2: Rozhodně.
0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
3: Tak to byla moje chybička, dáme si druhou věc, jo?

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Michal Šindelář. On má to právo a zároveň povinnost komentovat a hodnotit veškerou hudbu, kterou mu pouštím, tak jak to bude znít teď.
2: Já tak tady rozhodně hodnotit nemůžu, protože můžeš. To by... Jak to mají doktoři, že mají svoje lékařské tajemství a nemůžou se bavit o pacientech, tak tohle je písnička, která se nahrávala u nás ve studiu na Svárově, takže to by bylo buď, že bych jako nás strašně chválil, nebo bych nás pomlouval a to bych nerad, takže tady musím zůstat být diplomatem. Každopádně to byla jako zajímavá a řekl bych i příjemná zkušenost. Protože kdyby někdo tomu 14-letému klukovi, který na Gimplu chodil v tričku Kiss, řekl, že jednou kytarista z Kiss bude nahrávat na jeho kytary, tak bych se mu vysmál a stalo se to. Takže člověk nikdy neví dne ani hodiny, kde se kdo kdy ocitne.
1: Ale ještě si posluchačům především neřekl, kdo to byl.
2: Jo, to takhle. No tak to bylo překvapivě, to bylo skupina Turbo, písnička, kterou pro ně napsal Tommy Thayer z Kiss. A Time of My Life se jmenuje. A my jsme ji natáčeli, myslím, jak stárnu, tak už si to hůř pamatuju. A myslím, že někdy v září, říjnu jsme ji natáčeli v loni. A stejně mi to přijde, jak kdyby to bylo minulý týden. Takže...
1: Tak teď si dáme to, co mělo původně zaznít na úvod, ale to nevadí, jenom se to prohodilo. Jdeme na to.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou dnes Michal Šindelář a já se ptám opět, zda líbilo a nebo nelíbilo. Já myslím, že líbilo podle tvého výrazu a vysvětlit proč.
2: Miluju takhle být ve špatný společnosti a ne Bad Company.
1: Ano.
2: Tak to je jedna z těch kapel, který jsem poslouchal opravdu od narození, protože můj táta, Jirek Šindelář, tak to byla jedna z jeho úplně nej kapel. A možná to mě ovlivnilo natolik, že pro mě Paul Rodgers je absolutní bůh. A kdybych měl jmenovat jenom jednoho zpěváka, tak budu jmenovat Paula. A mně se letos, teď to bude znít divně, že nejdřív Kiss a teď, ale měli jsme to štěstí, že jsme předskakovali ve Varech kapele Bad Company Legacy, kde jsou členové, kteří prošli Bad Company. A oni přiletěli na lehko z Anglie, takže já jsem jim počoval i bubny a aparáty, takže jsem s nima strávil odpoledne a úžasný lidi, naprosto skvělý lidi. A pak samozřejmě jejich koncert jsem strávil pod pódiem a vyřvával jsem tak, že jsem druhý den nemluvil.
1: Aha.
2: Celý koncert jsem si s nima odspíval. Doufám, že jsem je moc neštval, i když nestěžovali si potom.
1: Neslyšeli, že by se to zpíval falšně.
2: No, říkali, že díky bohu, že jsem tam byl.
1: Tak jo, tak fajn. Tak pojďme zase za trošku jinou hudbou, ale já myslím, že taky docela fajnou. Aspoň já ji mám rád, ale nechci tě ovlivnit.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Připomínám, že hostem dnešních uší je zpěvák, kytarista a bubeník Michal Šindelář a já jsem opět jedno velké ucho. Ha. Co ty na to? Co
2: tak
1: rozdělal?
2: Zase jsem si to prospíval úplně celý, protože Toma Pettyho je Heartbreakers miluju a shodou okolností tahle písnička, my když hrajeme s kapelou venku na festivalech nebo na akcích, kde člověk nemá v klidu zvukovku, tak před publikem, když děláme zvukovku, tak hrajeme přesně tuhle písničku.
1: A to jsem nevěděl, to je teda dobrá náhoda.
2: A většinou ji nezahrajeme teda úplně celou, zvukař nám řekne, že stačí a mě pak chodí od fanoušků dotazy, co to je za písničku a proč ji nehrajeme celou. Mm-hmm. Tak jsem rád, že tady zazněla celá hezky takhle.
1: Tak někdy ji dáte celou?
2: Dáme ji celou určitě.
1: Dobře. Tak teď zase trošičku změníme žánr, ale v tom Big Beatu pochopitelně zůstaneme, ale zase z jiného úhlu pohledu a poslechu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši, stále tady se mnou sedí Michal Šindelář a já jsem velmi zvědav, jak ohodnotí toto.
2: Já jsem dneska snad použil dobrý ucho šťoury, nebo jak se říká těm tyčinkám do uší.
1: Jo, jo.
2: Chvilku mi to trvalo, ale během chvilky jsem rozpoznal svého kolegu, spoluhráče, Honzu Lichtenberga. A teď možná budu na vážkách, jestli už jsou to Seven Passion nebo ještě High Gain.
1: Seven Passion.
2: Seven Passion.
1: Ano.
2: Takže Luboš Samek a Vítě Karásek. To je parta, se kterou jsme xkrát hráli v Plzni. A já si nesmírně cením Honzy, vlastně celý kapely, ale Honzy, s kterým trávím 10 let na polích, to je tak talentovaný člověk, že až to někdy nechápu. Naštěstí občas to vyvažuje svojí roztomilou roztržitostí a ne úplně přítomností, takže, ale musím říct, že od té doby, co se mu narodilo dítě, tak je z něj úplně jiný člověk. Takže mě docela začíná štvát, že je strašně talentovaný, šikovný a teď už je i spolehlivý a nic nestrácí, nic nezapomíná. Teď, když nad tím takhle nahlas přemýšlím, tak k sakru, takových lidí by se rodilo víc.
1: Každopádně já jsem tuhle kapelu Seven Passion, která momentálně pauzíruje už docela dlouho, zvolil záměrně kvůli Honzovi Lichtenbergovi, už jmenovaném kytaristovi a zpěvákovi, protože ty s ním teď hraješ a to jsou Blues Not Dead, že jo?
2: Přesně tak.
1: Popiš posluchačům, o co jde.
2: Honza jednoho odpoledne zavolal s tím, že dostal nápad, že bychom mohli dát dohromady kapelu. V té době ještě fungovaly Seven Passion a jeho tady ta progresivní muzika a tvorba takovýchhle věcí strašně bavila a chtěl si zkusit něco, jak to říct, trošku přímočařejšího možná víc, co by zasahovalo do třeba 60. 70. let. Oslovil mě a basistu Marka Abrahama. Já se obávám, že v lednu to bude už 10 let, což je strašný. A dali jsme dohromady kapelu a jak to tak bývalo a bývá, tak samozřejmě jsme začali hrát nějaký covery, na kterých jsme se shodli, ku podivu, protože každý pocházíme trošku z jiného hudebního zázemí. Notabene náš baskytarista Marek Abraham, tak ten je ze Slovenska a žil 10 let v Brně a hrál hokej. Takže shodnout se na názorech je někdy těžký, ale v podstatě cítíme to asi všichni stejně, že nás ta muzika baví, že to děláme pro radost. Nebereme sebe tolik vážně, ale tu muziku a to hraní a písničky máme v naprostý úctě a respektu.
1: No a není to tak dlouho, co vám vyšlo vlastně první EPčko?
2: Ano,
1: říkám to správně?
2: Ono se říká, že kovářovo kobyla chodí bosa, takže když člověk má nahrávací studio, tak to úplně nejhorší a nejtěžší je něco nahrát. Takže jsem rád, že po těch 9 letech jsme dokopali do cíle aspoň 4 písničky. Máme rozdělaných dalších, tuším, 4 a další 4 ještě nejsou nahraný. Já si rád dávám cíle, který rád porušuju, ale taková ideální představa je, že třeba do konce roku nebo začátkem příští roku bychom mohli mít celou desku.
1: Pod jakým názvem mají lidi to mini album nebo EPčko hledat?
2: Honza trval na tom, že se to bude jmenovat Number One, protože to je první, co jsme kdy vyplodili. Mně přišlo tak trošku trapně vtipný, že kdyby to bylo No One, že to bude souviset s tím, jak tu muziku bereme vážně, nebo jak sebe bereme vážně. Takže všude na všech streamovacích platformách je Blues Not Dead. My jsme tam dali ten apostrof, protože to musím vysvětlit, ten název, že to není jako Punks Not Dead, nebo my jsme s Honzou strašní fanoušci, respektive já jsem šílený fanoušek Monty Pythonu, Honza je, řekl bych, příčetný fanoušek Monty Pythonu. A přišlo nám hezký pojmenovat kapelu po sketchi s mrtvým papouškem, kde je zrovna Norwegian Blue, o který tvrdí, že není mrtvá.
1: My si na závěr samozřejmě něco od Blues Not Dead pustíme, ale teď zase směřujeme někam jinam. Pustíme si vlastně úplně nejčerstvější skladbu dnešních uší, protože to je fakt novinka.
2: Jo, tak těch já se bojím. Pro mě novinky jsou z 90. Jako nejnovější kapela to jsou 90. Jak jsem zvědavý. Držím se stolu a napínám uši.
1: Můžu jenom říct, že to vůbec není nová kapela, ale jejich nová písa.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: A samozřejmě Michal Šindelář, tak co ty na to? Poznal se, věděl.
2: Tohle nepoznat, tak bych musel vrátit zbrojní průkaz na bubny a na kytaru, myslím. No tak až shodou okolností dneska posluchači to nevidí, ale já jsem přišel tričku s Mickem Jaggerem, takže to bych si musel nafackovat.
1: Aniž by cokoliv tušil.
2: Aniž bych cokoliv tušil. Je legrace, já než jsem šel, tak mi volal Láďa Vostárek, textař, manažer Katapultu Turba. Mluvili jsme spolu a shodou okolností já Láďu zdravím, jestli poslouchá, protože to je člověk, který mě dostal do šatny k Rolling Stones. Takže pro mě ta láska, kterou taky od 5 let jsem poslouchal všechny jejich desky, a podle mě, kdybych mohl, tak si pod kůži nechám zašít jejich desku Voodoo Lounge, kdybych náhodou někdy někde ztroskotal, tak abych ji ještě si mohl někdy poslechnout. Tak z toho ní. Já jsem říkal, že když umřel Charlie Watts, tak se pro mě změnil svět. Od té doby mi to všechno přijde takový jako rychlejší, uhnanější, místama i smutnější, co se děje ve světě. Nevím, asi to s tím nesouvisí, že jo, ale efekt motýlých křídel, člověk nikdy neví. Tak zrovna teď jsem říkal, když jsme to poslouchali, že jak kdyby Stouni měli nějaký kouzelný prášek, který zalijou vodou a je to nová skvělá nahrávka Rolling Stones, která zní, jak kdyby vypadla třeba z Exile of Main Street. Hmm. Je to neuvěřitelný.
1: Musím jedině souhlasit. Tak pojďme dál. Oni dneska vlastně, oni zazněli už 2 české kapely, ale ještě nezazněla čeština, tak pojďme to napravit.
2: Tak se těším.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Mým dnešním hostem je muzikant a zpěvák Michal Šindelář a bylo strašně zajímavé ho pozorovat při téhle skladbě jako jeho myšlenkové pochody, jak se snažil dobrat k tomu, co to je. Nakonec na to teda přišel, ale popiš sám.
2: No, je to parta, kterou já znám taky už, řekl bych, 21 let, možná 22 let. A kytarista Kuba Mesároš a váhal jsem mezi tím, jestli je to kapela Chleba, kterou měli, anebo kapela Daryl Standing. A já jsem říkal, myslím, že hráli v obě dvě kapely.
1: Mám pocit, že ano. A já jsem teda Michalovi napověděl, že to první, i když celý název byl Hudba Chleba.
2: Hudba Chleba, aha, tak. Abych náhodou, mají ty slovíčka, na to člověk musí dávat dneska pozor v dnešní době. Ale během toho, co to znělo, tak jsem koukal, že Daryl Standing dneska hraje v Plzni. No, to nemůžou být náhody, podle mě. Obnovili se, takže kdyby někdo chtěl, tak Jazz Rock Cafe.
1: Teď ti pustím další novou věc, ale opět teda to budou vlastně veteráni scény, ale nová písnička. Bude to takový duet, prostě zpěvačka se zpěvákem, ale víc říkat nebudu.
3: Kick out the jams, motherfucker! Susie!

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Já myslím, že je docela dobrý Big Boss, ale jestli to tak cítím jenom já, to se dozvíte od Michala Šindeláře, co ty?
2: Já jsem nadšený, tak host tohle duetu, Alice Cooper, tak to je muzikant, na kterým jsem já byl nejvíckrát ve svém životě živě.
1: Až tak?
2: No. Aha. Já si myslím, že tak 14krát, 15krát. Teďko v červnu se chystám zase do Plzně, protože mě ten jeho humor smíchaný trošku s tím tajemnem, tak mě strašně baví a vyhovuje a je to ten čistý rock and roll, který já mám rád. A chvilku jsem se tady divil, že Suzy Quattro opravdu takhle ještě jí to pálí a takhle zpívá, to je neuvěřitelný. Já jsem zahlídnul klip, ale přiznám se, úplně jsem si ho celý nedal, takže teď jsem to slyšel konečně celý a klobouk dolů.
1: Jinak ona je to převzatá pecka, protože to je převzato od starý takový protopunkový kapely, se říkal MC5.
2: Jo, MC5, no. Ty měl Alice hodně rád, v několika textech je zmiňuje. A já jsem nedávno zjistil, že jedna z jeho písniček, nebo z posledních desek, takže je třeba cover Animals, že poslední dobou se nebojí dělat covery, které jsou fakt jako zajímavý a proč ne?
1: Přesně tak, proč ne? Tak zase zpátky na tuzemskou scénu.
3: Jo a pupiku, když už seš tady, mám pro tebe

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat s Michalem Šindelářem. Já musím říct, že u téhle písně jsem předpokládal nebo tušil, že Michal asi identifikuje interpreta. Samozřejmě poznal, ale předávám slovo.
2: Já jsem, když jsem sem dneska šel, tak jsem měl strach, že mi zase budeš pouštět jako úplně ty hodně jako, jak se tomu říká, chytáky. Tady to bych byl samozřejmě za trubu, protože jsem byl pozvaný na křes desky Pandlings a jsou to 2 měsíce zpátky, tuším, takže stařecká demence ještě nepokročila natolik, abych nepoznal, že to byl Michal Kořepa. A musím říct, že on má skvělou kapelu, úžasných muzikantů. Ten koncert byl celý skvělý, to, jak to má vymyšlený, dotažený, dokáže člověka vtáhnout úplně do toho světa, který si vymyslel a vysnil. A samozřejmě na kytaru shodou okolností tam hraje Honza Lichtenberg.
1: Ano, taková náhoda.
2: Dnešní jméno, teda tohle jméno ještě dneska nepadlo, ale Honza Lichtenberg z Blues Not Dead a shodou okolností, když baskytarista Blues Not Dead Marek Abraham náhodou Bára Poláková nerodí nebo netočí film a musí s ní hrát, tak Zdeněk Imramovský, který hraje taky v panu Linksovi, tak občas náma zaskočil na basu. Uh-huh. Za tomu velký dík.
1: Tak dáme si pro dnešek poslední zahraniční píseň.

0: Hoši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Za námi zase jedna vykopávka a co tomu říká Michal Šindelář, to se dozvíme teď.
2: Tak to by bylo taky zvláštní, kdybych nepoznal Četrotal. Shodou okolností 22. srpna, pokud by někdo z vás projížděl kolem Banské Bystrice, tak tam budou hrát Četrotal a já jsem strašně rád, že jim budeme dělat před kapelou, s mojí kapelou. Bude tam, myslím, i Omega. A já k tomu mám takový vztah, že když byli Jethro Tull naposledy v Plzni, myslím, nebo nevím, jestli naposledy, ale kolem roku 2000, tak já po jejich koncertě dostal úplně svoje první kopačky. Já jsem tam šel s mojí první láskou a odcházel jsem sám. A od té doby jsem Jethro Tull radši neposlouchal z pověrčivosti. Tak jsem zvědavý, co přinese letošní srpen. Já myslím, že to bude krásný.
1: Před námi je poslední píseň, identifikovat jejího interpreta ti asi nedá vůbec žádnou práci, ale nakonec uši jsou od toho, aby to bylo zábavný, tak doufám, že i tohle pro tebe bude zábavný. No a pak samozřejmě přijde bonus, protože my jsme pochopitelně s Michalem domluveni a už jsem to sliboval, že si dáme i něco logicky z nového prvního počinu, ano. Blues Not Dead, ale tomu předchází ještě tato jedna píseň.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši tady měl pečlivě nastražené celou hodinu Michal Šindelář. A co mu říkali teď?
2: Tak... To by byla ještě největší ostuda, kdybych to nepoznal. Tak to bylo Olda. Olda Ria a Olda Ria. Ačkoliv je to 22 let, nejsem v katapultu, tak pořád myslím, že dokážu poznat. Shodou okolností za měsíc to bude 30 let, co jsem poprvé usedl za bubny, za tátu a za Oldu. Takže došly mi slova. Sebral si mi slova všechny. A to se málo kdy stává. To já se vykecám z leda z čeho. No, je to tak, že já ty první desky, který nahráli ve složení ještě s Tolio Kohoutem a s tátou, tak ať si o tom říká, kdo chce, co chce. Samozřejmě polarizuje to Big Beatáky v Čechách. Já ty písničky mám rád. A je mi trošku líto, že když člověk vidí třeba Olympik, jak jim to skvěle hraje, a vidím Ivana Mládka, jak v 84 letech, co předvádí na pódiu, tak z toho mám radost. A tohle podle mě už nebyl úplně ten katapult, který já bych si chtěl pamatovat a poslouchat doma.
1: Jsme na konci a musíme splnit slib. To znamená, že si posvítíme na Blues Not Dead. Co si dáme? Protože ty jsi mi navrhoval tu píseň už konkrétní. Je tam připravená, tak řekni.
2: Je tam připravená.
1: Tak řekni, kterou si vybral.
2: Je to písnička Nothing Tastes the Same Twice, ja. Což v překladu by bylo asi, že nic nechutná dvakrát stejně. Já si dělám z Honzy Lichtenberga legraci, že to je určitě o jídle, ale on je romantičtější a poetičtější duše, takže určitě tam jsou zatím i hezčí věci, než jenom jídlo a pití. Tak jsem jenom bubeník. Co byste po mně chtěli?
1: Ne, jenom bubeník. Děláš všechno možný. Mimo jiné i zpíváš. A dneska si tady byl krásný glosátor pouštěné hudby. Já ti děkuju za návštěvu.
2: Já moc děkuju za pozvání a za krásný podvečer. Díky.
1: To byl Michal Šindelář a teď uslyšíte Michala Šindeláře jako bubeníka v rámci skupiny Blues Not Dead. Ode mne je to pro dnešek taky všechno. Loučí se i Petr Korál.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Přátelé, je to opět tady. Je 20 hodin a 5 minut teď za 5 vteřin přesně. Já jsem dneska dobrý. No a je úterý, to znamená, že je tady roková zpovědnice. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat a mám velice zajímavého hosta. Vy, co pozorně posloucháte rádio, tak víte, o koho jde. Komu to ušlo, ten se to za chvilinku doví. A budete čubrnět.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: No a jsme tady zase zpátky a tentokrát představím svého hosta. Když je to žena, tak vždycky mám problém, jak říct hosta v ženském rodě. Hostka, to zní ne. Jako hosteska, to je odporný. Mám svýho hosta a to nejen tak, ledajakýho. Je to Dagmar Pecková. Dášo,
2: dobrý večer,
1: zdravím.
2: Já
1: čau.
2: Moc zdravím, ahoj Dane.
1: Vítám. Šarmantní dáma, musím říct. Ne, že bych ji viděl poprvé na vlastní bulvě, jo, to ne, byl jsem na představení různých toho. Ale předtím jsem tě vnímal přes média. Furt se o tobě mluvilo a mluví, teď se o tobě hodně píše, furt seš strašně aktivní. Já jenom řeknu, kdo teď tápe, že Dagmar Pecková je operní pěvkyně, pokud se nemýlím, mezzosopranistka.
2: No, tak jako já už tu operu teď moc nedělám, posledních tak 10 let. Už jsem z ty opery víceméně odešla a věnuju se činohře, věnuju se festivalu Zlatá Pecka v Chrudimi.
1: Jehož jsi zakladatelka?
2: Jehož jsem zakladatelka, teďka budeme mít 10. ročník a taky už jsem napsala za poslední 2 roky 2 knížky. Takže ono to je taková, ta moje činnost je taková
1: Různorodá,
2: jo, že už se nekoncentruju jenom na to zpívání. Já sice koncerty dělám dál, zpívám dál koncertně, už ne na jevišti, a když jsem na jevišti třeba Státní opery v Praze, tak buď tam budu mít teď koncert příští pondělí ke svým 2 jubilejím,
1: k tomu anebo, se dostaneme určitě, no.
2: A nebo tam dělám činoherní role v opeře. Třeba v němčině. To se mi teď stalo za posledních asi 4-5 let dvakrát, že potřebovali shodou okolností vždycky mužskou roli, ale vzhledem k tomu, že já tu němčinu umím tak dobře, tak do toho prostě obsadili ženskou. Hlavně, aby měli tu dobrou němčinu na tom jevišti.
1: Vysvětli nám, prosím tě, co to je činoherní role v opeře. No, to je člověk, který tam mluví a nespívá.
2: Přesně tak.
1: Takže přesně. Operní, počkej, mě to nejde do hlavy, no. Jo. Slavná operní zpěvačka.
2: Mluví na jevišti,
1: má činoherní roli v opeře. Co to je za ptákovina?
2: No, ale tak jako když si vemeš, já mám náhodou šílenou výhodu, jako když si vemeš, že oni, ty ženy jako po ty 50 s tím hlasem to bývá jako... Už to není taková paráda, už to prostě nejde samo, jako to šlo dřív, jako jsou samozřejmě různý tělesný hormonální změny, protože přece jenom, co si budeme povídat, hlasivky jsou součást těla a má na to vliv jak hormony, tak psychika, všechno možný, to, co se děje s ženskou samozřejmě přechodu je známý, takže já než něco dělat špatně, tak radši budu dělat něco jiného. A já si myslím, že vnímat ten hudební svět, ty opery, která přece jenom má v sobě, ta muzika má v sobě spoustu vášní, spoustu úžasný melodie, prostě neuvěřitelnou sílu emoční. Tak jako já jsem se toho úplně vzdát nechtěla a proto jsem byla ráda, když jako šéfové divadel nebo režisérky prostě, nebo i režiséři se mnou přišli s myšlenkou, že prostě potřebujou tu a tu roli. Třeba zavolalo Národní divadlo, že potřebují blázna. No nebral bys to.
1: Dobře, já jo teda, to by mě docela zajímalo.
2: No a takovýhle nabídky já dostávám. A mně to přijde děsně dobrý. Jako to byla opera, Reimannova opera, to je německý současný skladatel, teda loni umřel nebo předloni, a to je Lear, Shakespeareův Lear. A já jsem tam dělala toho blázna. Jo, takže to je klasika, krvelačná, úžasná a do toho prostě Pecková mluví. A vzhledem k tomu, že to napsal německý skladatel, tak to není v angličtině ani v češtině, ale v němčině. A vzhledem k tomu, že Pecková prostě mluví dobře německy, tak jsem dělala blázna.
1: Prostě a ono se tady ta...
2: To se vždycky hraje v originále.
1: Říká, to se hraje v originále. Mm-hmm. A tomu se říká tomuhle útvaru. To je opera nebo co to je?
2: To je opera, ano.
1: Je to opera, kde je mluvený slovo?
2: A hlavně se to bere v takových těch operách 20. století, se to hodně objevuje, jo? Třeba Ariadna na Naxu, Richarda Strause, tak tam jsem zase dělala Haushofmeistera.
1: Jo, co, tak, co je to House of
2: Major doma vlastně, jo, ano, jo. Já to musím umět překládat hned. Takže to je zajímavé, že já jsem se s touhle operou setkala, když mě bylo asi 25 Drážďanek poprvé. Tady o Štrausovi Richardovi se moc nevědělo dřív za socialismu, no a tam jsme dělali Ariadnu, to jsem nejdřív dělala tu Lesní vílu jednu, pak jsem dělala jednu z hlavních rolí toho komponistu, což je velmi jako obtížná role na zpívání, to jsem dělala vlastně po celém světě, no a na starý kolena dělám toho majordoma. A jako těsně se mi to líbí, protože jsem s tou operou spjatá víc jak 30 let v podstatě. Jo.
1: Takže Dagmar Pecková na starý kolena dělá majordoma, což ještě jde, ale navíc ještě dělá blázna. Což,
2: tak nemusím aspoň za stolik hrát, no.
1: No to je pravda, protože jak jsme se tady předtím o tom bavili, než jsme se vpustili do éteru, tak skutečně jsem o tobě slyšel, že vem tam tu Dagmar, protože s ní je sranda, ona je magor. No a když tě tak sleduju, tak seš opravdu moje krevní skupina, to je
2: ano,
1: fantastický.
2: Ano, já to v tobě taky vidím, ale já si furt myslím, že my dva jsme právě úplně normální. A že blázni jsou ty lidi kolem nás.
1: Ano, to už jsem taky někde slyšel. Hele, Dagmar, budeme pokračovat dál, ano. Ale proložíme to teď muzikou. Ty jsi mi říkala, že jsi jako mladá, nebo možná i doteď, měla ráda Elvise Presleyho, Beatles, Doors. Tomu se všemu dostaneme. Dokonce pustíme, pozor na rádiu Beat, všichni dobře poslouchejte. My pustíme Dagmar operní píseň, nebo jestli je to árie.
2: Ne, operní árie a jednu píseň. To zase není operní, ale je to z jednoho cyklu. No, ale k tomu se dostaneme. Oni by to lidi zapomněli, než k tomu dojde. Co
1: ale
2: to bylo.
1: Pozor, oni lidi nebudou tak vyděšený, že slyší operní hlas. Protože, a to je zase překvapení pro tebe ode mě, protože i v rockové muzice se objevila nejedna operní zpěvačka v tvrdém metalu. Jo? To ti pak pustím. Schválně, co na to řekneš. Ale to ještě přijde. Máme spoustu času. All Shook Up, není to prosím vás All Shook Up, ale All Shook Up a Elvis Presley.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, my povídat budeme s Dagmar Peckovou, která je dnes mým hostem v Rokový zpovědnici. Dagmar, tak jsme to tady probrali, přeskakujeme a v tom jsme si podobní, že se vždycky něčeho chytneme, to do toho se pustíme a nemůžeme se vrátit zpátky k základní
2: myšlence. Protože nevíme, o čem jsme mluvili. No, protože nevíme, o čem zapomněli.
1: Já to mám tak, že vždycky, já nevím, když se ten host rozpovídá, tak já pak v zápětí nevím, proč jsem se ptal a co jsem se ptal.
2: No,
1: jo?
2: Jasně,
1: takže,
2: no.
1: Tak teď na začátku...
2: Já zaspovídám a nevím, na co se ptal, no, ale my si budeme rozumět.
1: To bude bezvadný. Tak teď budeme vědět, na co se budu ptát, protože je to teď momentální situace. Tady píšu, už jsme se toho... Tady čtu, chci říct. Už jsme se toho dotkli, že jsi zakladatelka festivalu Zlatá Pecka.
2: Ano.
1: Pověz k tomu něco blíž. Před 10 lety jste začali teda, nebo jsi začala s tímto?
2: Ano, já jsem rodačka z Chrudimě, že jo, takže jsme se s bývalým starostou Petrem Řezničkem, jako to město je strašně krásný, to je historický věný město.
1: Ano, znám i historická
2: města. A ono to časem vzniknul historický festival, ale k tomu se ještě dostaneme, ale jako to město je krásný a má to spoustu koutů, včetně úžasného divadla a úžasného koncertního sálu, sice ne tak velkého, pouze pro 500 lidí, ale je to jeden z nejkrásnějších koncertních sálů v Čechách, v tom muzeu, jo, Fibichův sál. A já jsem říkala, hele, tady by slušel festival, co furt nějaká Litomyšela, Pardubický hudební jaro. Prostě a přemýšleli jsme tak, po třetí flašce vína jsme řekli, že se to bude jmenovat Pecka a Zlatá Pecka, protože jinak se to jmenovat nemohlo. Že?
1: To je zajímavý, že po třetí flašce vína se vymýšlejí ty nejlepší věci. Vždycky něco vymyslíš, prostě. Dobře, to ať ten festival... Na čem je postavený?
2: Tak je to postavený samozřejmě na klasické hudbě a nejenom opeře, ale je to taky postavený na ty, já nevím, jestli to tady jakhle můžu říct, aby to
1: nezmělo
2: arogantně, ale je to postavený na ty vyšší kultuře, včetně teda činohry, občas uděláme i nějakou skvělou výstavu výtvarnou, pouštíme tam nějaký dobrý film a vždycky to má jednoho jmenovatele společného, jo, třeba loni byl Johann Sebastian Bach, protože měl 340. výročí narození, předtím byl Bedřich Smetana, protože to byly ten rok české hudby a těch 200 let oslav narození Bedřicha Smetany. Jednou poprvé vlastně jsme udělali Bizetovu Carmen a Honza Jiráň pro mě a pro Báru Hrzánovou napsal divadelní hru Carmen Y. Carmen, která se hraje do dneška. Takže jako ten festival má za úkol vlastně seznámit vlastně buď s tím skladatelem nebo s hudebním obdobím nebo dejme tomu letos.
1: Toho daného tématu.
2: Letos to třeba bude Shakespeare, jo, protože má 410 let od úmrtí. A já jsem vlastně, to bys nevěřil, kolik věcí v tom klasickém repertoáru, třeba orchestrálním i operním, se dá najít, co vlastně inspiroval Shakespeare. To je prostě celá kniha nápadů, co bychom tam mohli dělat, jo.
1: Chápu to správně, že to jsou třeba zhudebněné hry dokonce,
2: nebo
1: hudba inspirovaná nějakou myšlenkou ze hry Shakespeara.
2: No.
1: Aha.
2: No a jako činohra přijede spolek Kašpar s lírem, to jsem loni viděla tady v divadle jejich a hrozně se mi to líbilo, takže jsem je pozvala na festival, no a vzhledem k tomu, že mám letos ty dvě jubilea, tak se tam promítne film. No, 45. narozeniny a 65 sezon na jevišti.
1: Že jste to pochopili rychleji, než já. Takže je to Dáša řekla na začátku jako zpovědnice. A já jsem chvíli zůstal.
2: Ty jsi počítal.
1: Se říká, tak už někde byla na nějaký dvojce vína. A nebo jsem blbej úplně já. No, tak samozřejmě blbej jsem já. Než mě to klaplo, v čem je ten for teda. což je dobrý. Hele, to je strašně zajímavý. Zlata, já jsem se chtěla ještě zeptat.
2: Jo, chtěla jsem říct, že se tam promítne, ještě abych to domluvila, tu moji rozsáhlou myšlenku, že se tam bude promítat film Carmen Story, který natočila o mě asi tak řádově před 25 lety Helena Třeštíková, protože ona u mě točila ten pětiletý sběrák a vystříhala z toho ještě extra film speciálně o Carmen, o mě a o Bednárikově. Já si myslím, že to je celkem vtipný film, takže ho tam promítnem.
1: Mhm. To znamená, chtěl jsem se ptát, na jaký filmy se tam promítají teda. No, ale asi to nebude Indiana Jones, že jo?
2: Jako ne, nebude, není, ale je to tohle výjimka, že jsme to trošku vyndali z toho konceptu. Samozřejmě, že bychom našli XY krásných filmů s tematikou Shakespeara, ale vzhledem k tomu, že já jsem se tam teda protlačila tak trošku s tím filmem o mě, no, jako aspoň tak malinko. Protože já jsem byla nařčená před 10 lety, že jsem si založila festival, abych si prý údajně vůbec ještě někde zaspívala. Takže samozřejmě, že já jsem si řekla, že teda na tomhle festivalu já zpívat nebudu, aby neměli lidi blbý keci.
1: Člověče, je to takový, na to ti český. Řeknu, na to, no je to čistý, to je hezký.
2: Český.
1: No, no, ale já bych ti dal jednu takovou radu, protože jsme vlastně skoro stejně starý, že jo?
2: Ano.
1: A ty jsi mladší sami.
2: No, no ale, mě těch 45, tak, no, už 20 let,
1: no, no,
2: mě 45.
1: Tak jako mladý holce a teď to nemyslím vůbec ironicky. Teď to myslím naprosto vážně. Na tyhle lidi, co jako mají tady ty poznámky, že ty si vytvoříš festival, ty na něm makáš.
2: Já na něm makám, ale hlavně Chrudim, zadarmo na něm, no, makám, jo, já za to nic nemám.
1: Lidi si to těší a někdo tě bude obviňovat, že jsi to udělala pro sebe, abys mohla zpívat dál. Tak já jsem ti to chtěl říct tak nějak decentně, co máš dělat, nebo jak
2: já
1: se máš, jak máš,
2: já
1: prostě
2: vím.
1: Na takovýhle lidi se vyser.
2: Vyser.
1: No.
2: No já normálně tohle to posílám do prdele, už 50 let.
1: Dagmar Pecková. Světová operní pěvkyně. Řekla do prdele. No dobrý, ale já jsem ještě k těm filmům, tak budeme zase, se budu ptát dál. Jako filmům, a to by se ti tam asi nehodilo, ne, to je spíš for, ale viděla jsi film od Fellinyho A loď pluje?
2: Ne, to jsem bohužel neviděla teda.
1: To je strašně krásný film. On je to je jako Fellini, jo, poetický film. Mm-hmm. Prostě zemřel v italské opeře, to řeknu prostě blbě, ale kolega, nebo kolegyně, nevím teď, kolega myslím. A všichni ti pěvci, ale ti skuteční italští pěvci, včetně Pavarottiho, mm-hmm, který tam má jednu z těch hlavních rolí, vyplujou, protože to bylo přání toho jejich kolegy, aby ho vysypali do moře. A teď se nalodějí na tu loď a jdou na to moře pochovat toho kolegu a je to celý hudební film, který je předspaný operními áriemi z různých těch, ale zároveň je tam takový ten příběh těch lidských vztahů nebo těch kolegů v těch opeře, jak jeden nenávidí tohle, ten miluje tajně tamto. Rozumíš? A teď se to tam, ale Fellini ten to uměl opravdu udělat dobrý film. Že?
2: Jo, jo, to, tak, no, tak to je jasný.
1: Je to plný, tak, ale plný nádherný muziky.
2: To ti pak teda si poprosím ještě jenom o název a já si to napíšu. Jo,
1: napiš si to, určitě.
2: To nezapomněla. Dobře, hele,
1: ty
2: jsi
1: říkala, ty jsi zmínila Doors a konkrétně jednu písničku.
2: No k tomu se váže příběh, jestli to
1: řekni příběh,
2: říct.
1: No.
2: Tak jak jsem v roce 2017 dělala těch 17 Luceren, kde tedy zněla hudba Kurta Weila od začátku do konce, tak jsem tam právě měla i operní árii z opery Kurta Weila Bertolta Brechta Vzestup a pád města Mahagony a ta operní árie se jmenuje Alabama Song. A bavila jsem se o tom s jednou kamarádkou a ona se na mě úplně vytřeštěně podívala a povídá, co kecáš? To žádnej Weil nenapsal, to napsal The Doors.
1: Jo.
2: To pochází z dílny The Doors, takhle to řekla. A já jsem úplně vytřeštěná na ní začala koukat. Ona, o několikrát to je, ten Weil je vlastně úžasný fenomén, jo? Že ta jeho muzika byla vlastně po celém světě zpracována v tolika crossoverech a že ty lidi kolikrát si to prostě oblíbějí v nějakém zpracování a vůbec nevědí, že to je Weil. A přitom to je tak úžasná muzika.
1: Já jsem to taky nevěděl.
2: No,
1: tak
2: vidíš.
1: Teď jsem zase já děkuju za další rozšíření mých zanedbatelných obzorů. Tak jo, pojďme si to pustit. Alabama Song, Whiskey Bar, Doors.

0: Bartková spovědnice na Rádiu B.
1: Slyšeli jsme mimo jiný mimo jiný pecky píseň kapely The Doors Alabama Song a zjistili jsme, že to vůbec nesložili oni a že vlastně i Doors zpívali operní árii, ale tak trošku jinak.
2: No. Ano. A tak on jako u toho, jak já říkám, já si dělám z toho legraci a jako oni vědci, vědátoři hudební se na to, se kvůli tomu na mě zlobí, že já říkám, že Wilde tak dlouho reformoval operu, až skončil u činohry, jo. Takže on, ono, ani když se řekne opera Kurta Weilla, Bertolta Brechta, já, jo, okej, okay, my jsme to teda zpívali v tom Stuttgartu bez jakéhokoliv zesílení s orchestrem, kde byli převážně žestě, takže my jsme museli zabrat hlasově, my jsme to museli dělat tím školeným klasickým způsobem, že jo. Ale jinak se to samozřejmě dneska už dělá všechno na mikroporty, takže můžeš zpívat i trochu jinak.
1: Takže můžeš šetřit hlasy.
2: No, nejenom šetřit hlas, ale jako i jinak frázovat a jinak trošku jako do toho dát
1: můžeš
2: ten jiný styl trochu. Když nemusíš přeřvat sama ten orchestr.
1: Přesně, a můžeš zpívat tím pádem dynamicky, myslím to tím, že lirickou pasáž můžeš utlumit, tím vlastně nastane ten efekt změna hlasu, jiný trošku tembr, než když do toho potom zařveš rock'n'rollově.
2: Jako ale já jsem takhle, jako v podstatě tím, že já jsem nikdy tu operu, já jsem se vždycky snažila neřvat, jo, protože já, když člověk dělá s prvotřídníma dirigentama, jako byl třeba Pešek, nebo Bělohlávek, nebo Dohnány, že jo, Christofon Dohnány, tak, nebo Horststein, tak to byli lidi, který ten orchestr měli v rukou, v moci a uměli ho ukrotit a vždycky to bylo o tom, aby tu zpěvačku bylo vždycky slyšet, aniž by musela řvát na plný pecky, jo. A to se mi na tom líbilo, jako dělat to s takovýhlema dirigentama, to prostě bylo úplně o něčem jiným, než když tam máš prostě nějakýho člověka, který je rád, že to vůbec nějakým způsobem ukočíruje a nerozpadne se mu to pod rukama, takže nechá ten orchestr hrát na plný pecky prostě, ale to už je asi moc odbornosti na vás, že jo, tady. Když to tady
1: já ti poslouchám naprosto pozorně.
2: No,
1: budu mít takovou blbej dotaz, když mluvíš o těch dirigentech, který si teda kočírujou ten orchestr. Já občas koukám na ty přenosy vážné muziky, ale já jsem spíš ten kýčař, teda jo, takže tě nechci rozčilovat Verdim, ale ne zrovna třeba Verdi.
2: Ale Verdi je krásná hudba, ale jako existuje ještě jako spousta jiných věcí, které jsou možná hezčí.
1: Ano.
2: Třeba Wagner.
1: Jasně. Wagner, to by se líbí Wagner, jo. Ten pro mě přijde hrozně těžký a temný.
2: Ne.
1: No, tak dobře.
2: To je jenom proto, že člověk prostě má tu němčinu spojenou trošku s něčím jiným, než je ta italština, že jo.
1: Jo.
2: Ale Wagner je fenomenální hudba.
1: Jo. No, tak to já spíš teda toho Mozarta, když už.
2: Ale dobře, Mozart, tak to je ale Mozart, genius, základ všeho.
1: Počkej, Dášo, ale ten dotaz, mluvili jsme o těm dirigentech, o tom orchestru, to mi vysvětli. Já když koukám na nějaký ten přenos, není to opera zrovna, prostě nějaká filharmonie, nějaká symfonická věc, tak ten dirigent tam opravdu dělá fantastický gymnastický pohyby, jo, a na ten orchestr, že ho jako kontroluje, nevím, jestli tempo nebo dynamiku, asi všechno najednou. Ale všiml jsem si, že ti muzikanti, když je ten záběr, ten dirigent tam jako diriguje a teď ty muzikanti čumějí do not, jo, a vůbec nekoukají na toho dirigenta. Já jsem říkal, od čeho tam teda ten dirigent je, když na něj nikdo nekouká.
2: Ono, jako musíš si uvědomit, že týden před tím koncertem se každý den zkouší a ráno večer a že on k tomu má svoje připomínky, on jim prostě to ukáže, že jo, jak. Samozřejmě, že to je taky sebepředváděčka, to jako si nalejme čistého vína, že jo, že ne každý slouží jenom ty hudby, ale mnoho slouží hlavně sobě. Co si budem povídat? Ono to tak je i s tím zpíváním, ono to tak jako v tom umění je, že to je, že to je založený na tom samožerství. Ale jako když už je ten večer a hraje se, tak tam máš ty skupiny první koncertní, že jo, který pomáhá tomu dirigentovi udržet prostě to tempo, tu dynamiku, a prostě ten spolupracuje s tím dirigentem nejvíc.
1: Pak to je koncertní mistr?
2: Koncertní mistr, Houslovej. A pak tam máš v každé skupině prostě jednoho hráče, toho prvního hráče, který prostě musí udržet ten kontakt. Jako můj muž
1: a ten byl vlastně, léta ten drží tu svoji,
2: no, jo, ten drží tu svoji skupinu. Na kontaktu s dirigentem. Jako já to vím proto, protože můj muž byl léta prvním pozounistou v různých, jako v Gewandhaus Orchestra, v Südwestrundfunku, v Berlíně, prostě v DSO, že jo. Takže jako já to vím takovýhle věci, jo. Protože jinak bych asi na tom byla jako ty.
1: Jo. A teď už vím taky, jako aspoň mně je jasný, že asi v té průpravě tedy ve zkušebně na toho dirigenta ty muzikanti čumějí, samozřejmě, aby to bylo hlavně, on jim vysvětluje, jak tu skladbu pojmout, že jo? Protože co jsem slyšel, jsou dirigenti, kteří skladbu toho nějakého mistra, jestli je to Smetana, nebo jestli je to Dvořák, nebo jestli je to Berlioz, taky pojmou podle partitury, přesně, jak je napsaná, jo, jest tam piano, pianissimo nebo forte, a někteří ti dirigenti, a v tom asi spočívá myšlenka nebo umění tady ty klasické muziky, to pojmou sice samozřejmě s pokorou k tomu skladateli, ale udělají si to po svém. Je to pravda, že to trošku změní tu skladbu?
2: Změnit to nemůžeš. No, maximálně třeba si vezmeš jiný tempo, než je zvykem, protože ono samozřejmě jako různý symfonický věci, dejme tomu Mahler, jo, dejme tomu Mahlera, že prostě tam, když ještě žil Mahler, tak se to hrálo jinak, než po jeho smrti, kde se tam udělali takový ty různý nánosy různých interpretací, i tempových, i dynamických, jo. A jsou třeba i natočený, a pak přijde nějaký mladý řízek a řekne, tak a já si to udělám přesně podle partitury, pak samozřejmě všichni nadávají, protože to je buď moc rychle nebo pomalu na jejich vnímání těch muzikantů. A jako je samozřejmě, je tam vytvořená určitá tradice, kterou dejme tomu nějaký nově příchozí dirigent naboří, naruší prostě a jede se jinak, že jo. Ale jako myslím si, že to jsou fakt nuance, který normální takový smrtelníkovo ucho moc nezaznamená, jo. To potom dělají ze sebe chytrý ty hudební kritici, aby měli o čem psát, aby měli o čem mluvit, a v podstatě to je další sorta lidí, který mají prostě pocit, že vy jste nám něco ukázali, ale na nás záleží, jestli vám to pochválíme. Jo?
1: To znám moc dobře. Jo. To je v jakýmkoliv žánru. Já jenom se právě o tom jsem se chtěl zeptat na tu interpretaci jedné skladby, že jo, to, že jeden orchestr Česká filharmonie zahraje Mou vlast takhle a FOK ji zahraje takhle a vždycky je to tak trošku jiný, ale dokonce to tak trošku jiný, že to poznají i laici, jako já třeba, že se mi to líbilo.
2: No
1: třeba
2: dobře, ty nejseš úplně hudební laik, ale...
1: No tak úplně ne, ale...
2: No právě, no. Ale... Jako tam jde i o zvuk toho orchestru, že jo? Každý orchestr má svůj charakteristický zvuk.
1: Čím to je?
2: Hráče má orchestru, podle mě.
1: Podle toho, jak hrajou...
2: No, jak hrajou ty solový nástroje a tak dále. Já si to aspoň teda myslím. Já to nemám... To je jako moje osobní domněnka. Jo. To neber za věrnou minci, ale já si to tak myslím. No, jako jenom... já vím, jak byl třeba ve Filharmonii, když přišel tenkrát ten
1: na mikrofon,
2: Albrecht.
1: Prosím.
2: Jak přišel ten Albrecht, ten německý dirigent, jak jako bylo děsný halo, že on vyhodil nějakého, myslím, prvního klarinetistu, protože po něm požadoval, aby hrál bez vibráta. A v České filharmonii se prostě 100 let hrálo s vibrátem. Jo, a tam se to prostě neschodlo, jo. Takže takovýhle až rozdíly tam můžou být, že prostě co je vibráto, co je bez vibráta a kdo to pozná, jo.
1: No, máte to těžký v té klasické muzice, já to říkám kvůli tomu, protože tenhle víkend, ten uplynulej teda, jsme měli na rádiu být cover verze. Mm-hmm. Jo, to znamená, různý kapely hrajou písně dalších slavných kapel a ty opravdu pokud možno ty největší hity a v tom Big Beatu a nejen Big Beatu, ale
2: myslíš
1: ono i v popu.
2: Myslíš jim revivaly? Nebo to je ještě
1: ne, to
2: něco
1: není
2: jiného.
1: Revival. Revival je takový víceméně takový kopírování skladeb.
2: No,
1: jo?
2: Ano, to je strašný.
1: Ale cover verze je hudba, že to jinak zpracuješ. Uh-huh. Jo? Prostě třeba, co si vzpomínám z toho víkendu, to jsou, já mám hrozně rád ty cover verze, to je fakt fantazie. Tak Tina Turner, ještě s Ikem, teda Tina a Ike, tak zpívali od Creedence Proud Mary, ale soulově. Jo, ty to hráli Creedence takovým tím, nechci říkat jižanským, ale takovým tím San Franciským stylem. A Tina Turner to zaspívala úplně fantazie.
2: No,
1: jo?
2: Jasně,
1: a máš další skladby, že cover verze písně, která je v originále metal jako svině, jo, a zahrají kapela nějaká třeba Police a zahrají po svým. A nebo obráceně. Mm-hmm. Jsou písničky od Simona Garfunkla a přijde u nějaký metaláci a udělají tu jejich písničku, kterou všichni znají, třeba nějakou prostě tu slavnou skladbu Most přes rozbouřené vody, že jo. A oni to zahrajou metalově, jo, ta kapela. A dobře, ale jako zůstanou věrní myšlence té skladby,
2: no.
1: Že to neskurví úplně jako do nějakého masakru, naprosto bezmyšlenkovýho, neroztrhají tu skladbu.
2: No, to je dobře, ale...
1: A udělají to. A to jsem ti chtěl říct, že vy to tam máte takový hodně nalinkovaný v té klasické muzice vlastně.
2: No ale tak dobře, tak najdou se i hříšníci, kteří to pak takhle zpracujou nějak a tváří se, že to je umění, že jo. Ale jako samozřejmě, že to může být i tak, ale strašně záleží na citlivosti a přístupu vůči ty skladbě. Já proti tomu samozřejmě vůbec nic nemám. Třeba Varga dělal úžasně Bacha, že jo. To je jako opravdu super. Ale pak je tady prostě pár řízků, který to prostě super neudělali.
1: No jasně, tak to už je další, to je téma další diskuzi. Tak, pojďme k písni. Pozor, přátelé, teď dávajte pozor. Dagmar Pecková bude zpívat. Co bude zpívat?
2: No, je to, já jsem vzala takovou skladbu 20. století, ale nebojte se toho, to je Luciano Berio. To byl, on už nežije, ale byl to italský skladatel 20. a 21. století. A ten žil na přelomu a napsal, on teda dělal různý takový ty, jak to zní, trošku jako hudba z Marsu, ale tohle zrovna ne, protože to sebral pár lidových písní různých národností, třeba arménskou, azerbajdžánskou, jak se to jmenuje, sicilskou, italskou, německou, francouzskou, dvě americký a každá ta píseň je v jiném jazyce. A je to šíleně dobře prostě vyinstrumentovaný a já vám chci pustit tu jednu v azerbajdžánštině nebo azerbajdžánskou lidovou píseň o lásce. A když jsem tu azerbajdžánštinu studovala, protože jsem to chtěla mít na tu nahrávku prostě dobrý, tak ten Azerbajdžánec na to koukal jako blázen a říkal prostě tam každý druhý slovo je úplně blbě. A pak jsme přišli na to, že on jak to opisoval z těch desek dlouhohrajících, jo, tak tam prostě napsal, takže jsme to dali s tím Azerbajdžáncem nějak dohromady. A hlavně oni Rusové tenkrát ještě, když to byl ten Sovětský svaz, tak oni jim nedovolili ty lidovky zpívat v originále. Oni směli první sloku zpívat v originále a ostatní se museli zpívat rusky. Takže první sloka je jakž tak azerbajdžánsky a druhá sloka je nějaká sparchantělá ruština. Prostě vůbec nikdo se v tom nevyzná, ale ta písnička je geniální.
1: Jdeme do ní.

0: To čumíte, co? To byla Dagmar Pecková. Trošku
1: to bylo
0: jinak.
1: Taky 20. století tohleto.
0: Ne, jako už mě znáte, vážení posluchači, vždycky se natchnu, teď představím opravdu pompézně následnou skladbu a ťuknu do jiného čudliku. Což se mi stalo i teď. Tohle nebyla Dagmar Pecková, to byly ELO, Electric Light Orchestra. A teď, takže, Dášo, já se ti omlouvám, ale...
1: Číslo 11, tak abys to
0: je to 11, jo. Všechno sedí. Teď se strašně soustředuju a jdeme do azerbajdžánské lidové písně.
1: Lásce.
0: Ano, o lásce.
1: Protože, love song.
0: Love song.
1: Azerbajdžán love song.
0: Ano, a Dáša to vysvětlil proto, o čem ta píseň je, protože ta první sloka je sice azerbajdžánská nějak blbě a ty další jsou ruské, ale taky nějak blbě.

0: Monsieur Ragnolin, je suis innovant. Papa Lem.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
3: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
4: Já jsem dneska nějakej zbrklej. No, tak, teď to už můžu říct. Je 8 minut po 21. hodině, vstupujeme do druhé hodiny dnešní rokový zpovědnice. No a mým hostem je Dagmar Pecková. Já ji pustím ke slovu za malou chvíli a mám pro ní takový překvapení.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: A host Dáša Pecková, nebo Dagmar Pecková, tak já jí můžu říkat Dáša, ale oficiálně je to Dagmar Pecková,
2: ano,
1: že jo, Dáša?
2: Ano, ano.
1: Tak,
2: ano.
1: Správně. Prosím tě, ty Iron Maiden to...
2: Ale jo,
1: ty Black Sabbath, Iron Man,
2: Já už jsem to někde slyšel.
1: To je docela známá pecka. Ano, a jeden z největších...
2: Neberme na božího nadarmo, ale neříkej pecka jen tak.
1: To je pravda. To je pravda. No, pouštíme si z Dagmar Peckovou výborný pecky. Třeba Iron Man kapely Black Sabbath před chvílí doznělo. A teď je to překvapení pro tebe, jo?
2: Ta skladba nebo co?
1: Ta, co teď přijde.
2: Přijde,
1: myslím,
2: aha.
1: Jo?
2: Dobře.
1: Já ti pak řeknu, o čem to je. Já jí, pak si dáme pauzu. Tvoji okamžitou reakci chci slyšet, že bychom dali dvě takhle za sebou. Ne, to by tě rušilo. Tak já ti pustím tuhle skladbu a ty mi řekneš, co si o tom myslíš. Nebudu nějak naznačovat, nebudu nic prozrazovat, ale tu melodii...
2: To je tady na tom playlistu, to je ono.
1: No, to je ono.
2: Jo, a já to asi neznám. No,
1: no, tak mě ani nejde o to... ptát se, co to je, od koho to je. To není hádanka takováhle. Mě zajímá názor na tohle zpracování.
2: Jo, takhle.
1: Už podle názvu té skladby asi tušíš, o jakou muziku půjde. Ale já ti nebudu teď trápit, ten nesmysl.
2: Jo, jo,
1: pouštím, jo, soustředce a pustíme si to na plný
2: pecky. No já ne, já jsem si zvykla.
1: Hele, já za to nemůžu, že máš to lepší. Pustíme si pecky na plný pecky.
2: Já jsem si říkala, že bych to měla jako si dát jako známku a že by za to lidi měli platit.
1: Na rádiu být, to by ti šli takový tantiemi.
2: No, právě.
1: Protože my tohle slovo používáme dost často. Tak teď pozor, tady máš ten song, jo?